DJ Mike, ty umí, umí, ostatní jenom čumí, čumí. Vítej v Německu, jich líbe Prák, mám to tu rád, jsem Pražák. Kolaboruju s elektrozvukem PSH i skutek grupy.

0: cestovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje?
1: Bla, bla, bla, bla, bla.
0: Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

Rádio Spin. Tváříme se, jako by se nic nedělo, ale děje. Proto je můj koncert tak oblíbený. Probíhá tam něco vzrušivého, o čem se nemluví, ale ty to víš. Tvý show slyší od těch mé. Není to ani stejná liga, je to úplně šíp.

0: Prázdninový spin ráno.
1: Ex-prezident Miloš Zeman oznámil, že by se nebránil další kandidatuře na prezidenta. Takhle, nechci, děkuju, ale na druhou stranu by to byla docela sranda, ne?
2: Takže pane řediteli, kde máme popelníček? Jsem pro něj vyslal.
1: No a tak jsem po vás pátek ráno chtěl, abyste mi řekli, co budete dělat o víkendu, a to hezky po zemanovsku. No a nejlíp se s tím popral Miloš Zeman Roman.
3: Krásné ráno, Dominiku Spinneri, tady Miloš, teda Roman s Milošem. Na tento víkend konkrétní plán nemáme, ale možná, že by dcera Eliška se chtěla podívat do Terezína. Takže moje hláška, kdybyste měl mozek, už je tady popelníček, se možná ještě objeví. Mějte se všichni krásně a užívejte.
1: No tak užívejte zbytek víkendu a já vás tady teďka nechám chvilinku s Krištofem, ale nebojte se, vrátím se, takže se slyšíme zase za týden. Mějte se krásně, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým spin ránu, každý všední den od 6 do 9 na

bohem. Sedu na dřív bylo líp, ale dřív bylo líp. Sedu na dřív bylo líp, ale dřív bylo líp. Sedu na dřív bylo líp, ale dřív bylo líp. Sedu na...

0: Rádio zpět ve tvých uších, dobrý ránko, s tebou je Krištof, máme tu pondělí 24. srpna, svátek má Bartoloměj, krásný to český jméno, celkem závidím všem, co se jmenují Bartoloměj, protože podle mě jich moc nebude, já se na to schválně potom mrknu, takže pokud znáš nějakého Bartoloměje nebo Barta, tak můj za mě určitě popřej, rozhodně i za Dominika, který tu opět není, samozřejmě prostě flákač, má tady volno, že jo, než aby pracoval, vydělával na ten důchod, tak tu prostě není, ne Dominiku, jestli posloucháš, já to samozřejmě chápu, já tu nebyl minulý týden, tak já to teď vezmu za tebe. Takže na co se mrknem? Dáme si nějaký zprávičky dneska. Mám tady třeba jednu zprávu o tom, jak byl netradičně překonaný jeden rekord Usaina Bolta. To se budeš celkem divit. Tak či tak potom tady mám i poznávačku, která je dneska mega hard, protože jsem ji samozřejmě dělal já a ne Dominik, jo, to je snad jasný. Dál tu mám taky voice flip, no prostě první hoďka tak, jak má být, ale tohle to všechno si dáme hnedka po počasí. No a počasí dneska celkem chladivý. Přiznám se, že já jsem se vracel zpátky domů pro mikšu, protože po celé České republice máme průměrnou teplotu 10 stupňů Celsia. Brr, zima. Na většině území zatím teda oblačno, ale dneska by se to mělo trošku změnit. Ty teploty vystoupají někam ke 22 stupňům cca. No a na většině území by pršet nemělo, mělo by být jasno nebo skoro jasno, tak budu doufat, že to takhle fakt bude po celý den.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků Eteru Rádia Spin.

Nehledáme, už jsme našli. Chceme být slavný. Rádio Sport.

Rádio Spin ve tvých uších, máme tu pondělí 24. srpna, ještě jednou všem přeju krásný dobrý ránko. No a já jsem vám v chvilku zpátky sliboval, že se podíváme na to, kdo teda pokořil rekord Usaina Bolta. No a možná tomu nebudete věřit, ale v Pekingu právě probíhají takzvaný World Humanoid Robot Games, to znamená něco jako naše lidská olympiáda, ale udělaná pro naše plechový kamarády. Teda doufám, že kamarády. No a hnedka první den přišel takový moment, který mě osobně zní jako sci-fi. Humanoidní robot s názvem Lightning zaběhl 100 metrů rychlejc než Usain Bolt. Přesně řečeno, on teda zvládl stovku za 9 sekund a 39 setin sekundy, zatímco Usain Bolt drží rekord na 9 sekundách a 58 setinách sekundy. To znamená, rychlá matematika, že ho ten robot překonal o nějakých 0,19 setin sekundy. To je crazy. Aby toho teda nebylo málo, tak ten robot, kterého vyvinula nějaká společnost, tak měl při testech na tenhle ten track dokonce ještě kratší čas. Ale, jo, je tady to jedno velký ale, má to jeden velký háček. Protože Usain Bolt, na rozdíl od toho robota, umí zastavit. On tady ten chudáček robot sice umí běžet extrémně rychle a když jsem se díval na video, tak bych úplně nechtěl, aby třeba v noci proti mě nějaký takový robot běžel. Každopádně zastavit tomu prostě nejde. Možná znáte takový ty videa, kdy roboti dělají dance battle nebo někde běží a v sekundě se rozpadnou, protože špatně šlápnou. Tak přesně to se vlastně skoro stalo i tomu robotovi. On tam měl takový matrace, aby do nich potom krásně narazil a ono ho to zbrzdilo, tak či tak se rozštípal. Hele, Usaine Bolte, pokud právě posloucháš Radio Spin, tak já si myslím, že jsi úplně v chillu, jo? Můžeš být úplně klidnej, protože za prvý ten rekord jakoby oficiálně překonaný nebyl a za druhý myslím, že brzdit umíš mnohem líp. OK, takže tolik tahle ta zprávička, no a za chvilku už se přesuneme na naši poznávačku.

0: Pozor. Olé! Olé, Toreadore! Tak tohle to mi strašně chybělo. Ale pokud naše Spin ráno posloucháš takhle celkem aktivně, tak už víš, že tenhle ten podklad používáme, když přijde na řadu naše oblíbená poznávačka. Pokud nevíš, o co jde, tak jenom připomenu, v poznávačce máš za úkol najít podle ukázek věc, kterou já jsem tady tak trošku zašifroval a rozhodně neřeknu její jméno. Nebude tomu ani dneska tak jinak a jediný, co můžu teďka říct, je, že pustím ukázku, zaposlouchej se a zajímá mě, kdo z vás to dá na první dobrou.
1: Aha, myši.
2: Co zas?
1: Máte na rameni houseňáka. Neubližte mu.
2: Pak si to opláchnete.
0: OK, co o tom zatím můžu prozradit? Tak prozradím určitě to, že hledáme nějaký film, který není úplně český. Zároveň k tomu mám takovou menší backstory, protože já jsem tu teď týden nebyl, vedl jsem dětský tábor u nás na Moravě, no a z tohohle toho filmu jsme tam vycházeli a udělali jsme z toho takový menší představení, dneska byli fakt šikovní, takže jestli někdo poslouchá, tak určitě zdravím. No a včera jsem se na to musel samozřejmě podívat na tenhle ten film a říkal jsem si, kámo, je to fakt skvělá věc, miluju toho režiséra, miluju ten film. Co tak ještě prozradím je, že tenhle ten film provázel moje dětství, jo, jako já to chápu, jo, je mi 22, to znamená zas tak dlouho zpátky to úplně není, co si budem, ale i tak už je to nějaký pátek, co tenhle ten film vyšel. Takže, tady je ta ukázka ještě jednou.
1: Aha, myši.
2: Co zas?
1: Máte na rameni houseňáka. Neubližte mu.
2: Pak si to opláchnete.
0: No a pokud víš, tak 210 32 30 30 a nebo mi to pošle do naší mobilní apky.

0: Kdo? To si myslím, že je důležitá otázka, protože ty posloucháš Radio Spin pondělí 24. srpna. No a ty si kdo by se mohl krásně vstáhnout na naši poznávačku, ve který máš za úkol poznat jeden takovej mega dobrý film, alespoň za mě mega dobrý. Pouštěli jsme si tuhletu ukázku.
1: Aha, myši.
2: Co zas?
1: Máte na rameni housenáka. Neubližte mu.
2: Pak si to opláchnete.
0: A jako, já jsem si myslel, že to bude fakt těžký, jo? Že jsem to dneska udělal fakt brutál těžký, že to nepůjde poznat. No ale dovolal jsem mi tady Luďa a já jsem se ho na to schválně zeptal. To je to tak easy, jo?
3: Je no.
0: Tak uvidíme, co na to dál ostatní spineři, no. Mám tady pár tipů, tak uvidíme, jestli jsou správní nebo ne. Tak či tak, tady je ukázka číslo 2.
4: Ovšem. Koň moči vlakem cestuje každý, ale že kloboukem je to nejlepší, názví jen pár. Zarýmoval jsem.
0: To je krása. A kdyby si přece jenom byl trošku na pochybách, tak já ti poskytnu ještě jednu ukázku, ze který si myslím, že to bude naprosto, ale naprosto jasný.
5: Nás teď zajímají slova na A. Kde je Alenka?
4: Jo, ten chlapeček. Tak to netuším.
5: A kdybychom ti utěli hlavu, vzpomněl bys jsi?
0: OK, no tak pokud už po tomhletom nevíš, tak nevím, co je špatně. Každopádně pokud víš, tak 210 32 30 30 čekám tady na správnou odpověď. Stejně tak jako v naší mobilní apce, dáme si ji zhruba za

0: poznávačkou. Radíš rádio Spin, pondělí 24. srpna máme 6 hodin a 15 minutek k tomu. No a jdem se podívat na tu správnou odpověď. Co vy na to? V poznávačce jsme dneska hádali jeden zahraniční film, já pustím pár ukázek, který jsme si tady dávali, třeba tuhle.
1: Ovšem, koň moči vlakem cestuje každý, ale že kloboukem je to nejlepší, názví jen pár. Zarýmoval jsem.
0: Haha, krása. No a nebo tuhle.
2: Nás teď zajímají slova na A. Kde je Alenka?
3: Jo, ten chlapeček. Tak to netuším.
2: A kdybychom ti utěli hlavu, vzpomněl bys jsi?
0: No a jdem se podívat třeba do apky, co si o tom myslí Radus.
4: Ahoj. Tak po druhý nápovědě jsem si hnedka vzpomněl, že je to Karlík tovara na čokoládu. Tak hezký den.
0: Karlík a továrna na čokoládu, to je sice od stejného režiséra, ale musím říct, že... Bohužel, je to těsně vedle, ale nevadí, protože tady máme podle mě i správné odpovědi. Jedna možná přišla od Zachyho.
5: Dobré ráno. Tak moje manželka si myslí, že to je Alenka v Říši divů.
0: Jo, manželka.
5: Hezký den, čau Zachy.
0: Tak jako Zachy, nevím, no, jestli ti manželka napovídá správně nebo ne. Podíváme se ještě na koli, co třeba takovej Tom.
6: Já si myslím, že to je Alenka v Říši divů.
0: Alenka v Říši divů, dobře, to tady máme po druhý. No a co si o tom myslí Luďa?
7: Alenka v Říši divů.
0: Fakt jo. No, já vám to prozradím. Samozřejmě to byla Alenka v Říši divů. To má tak geniální soundtrack od Dannyho Elfmana, až to skoro bolí. To je přesně ten týpek, který udělal třeba Stříhorukýho Edwarda, nebo dokonce i Znělku k Simpsonovým, že jo? Sama ho taky můžeš znát. Každopádně, co si o tom tak můžem říct, Alenka v Říši divů, film z roku 2010, který režíroval legendární a za mě jeden z nejgeniálnějších režisérů Tim Burton. Vypadá to skvostně i po těch letech. Já jsem se na to přesně včera díval a normálně jsem si říkal, OK, tak dám si tak půlečku, aby si to připomněl. Ne, byl jsem normálně s očima na šťopkách přilepený k tomu monitoru doma, díval jsem se na to a hltal jsem každý slovíčko. Geniální film, celkem obstojný i druhý pokračování, nebylo moc špatný a hlavně geniální knížka. OK, takže tolik poznávačka a za chvilku už si dáme Celebrity Voice Flip, tak stay tuned.

Řekl jsem mámě, že nedodělám školu, jenom mě brzdí. A netrap se kvůli tomu, dělám to proto, aby jsme byli šťastní. Řekl jsem si, Jakube, jedinej, komu můžeš věřit, je Jakub.

Posloucháš Radio Spin, máme tu pondělní ráno 24. srpna, něco málo před půl sedmou, no a mojí milou povinností je s váma se podívat taky na jednu takovou letní věc. Já vím, to léto už nám pomaličku končí, zrovna dneska po ránu, když jsem vycházel, tak jsem si říkal, tyjo, ale to už je tak jako zhruba listopad, ne, podle toho, jaká je venku teplota. Ale není tomu tak, minimálně nám to léto ještě může pořád připomenout náš After Work on Tour Summer Affair. To je takový festiáček, který je, dejme tomu metaforicky, na kolečkách, protože ty za ním úplně nemusíš moc daleko jezdit. On totiž vyjíždí za tebou a to do spoustu měst po celé České republice. Jmenovitě už proběhly zastávky třeba v Litoměřicích, v Brně, ve Staré Boleslavi, v Ostravě. No a nejbližší, která se bude konat, tak je 28.8. v Teplicích. Bude tam dokonce i pop-up z Jemenko, což vlastně v překladu do češtiny znamená, že tam bude spoustu dobrýho jídla a pitíčka. Ono, když se rozklikneš jejich Instagram a podíváš se na to, nebo minimálně třeba jejich webovky, tak tam mají obrázky toho jídla a já musím říct, že se na to nemůžu moc dlouho dívat, vždycky, když o tom mluvím, tak si tak o tom najdu tady a potom slintám a potom mám hlad a nedělá mi to dobře, takže já se potom těším, že to taky někdy vyzkouším, protože další zastávky jsou třeba 4.9. Karlovy Vary, ale save the date 9.9. Praha. My už jsme se tady s Dominikem domlouvali, že bychom tam asi skočili, možná vezmeme někoho dalšího tady z Rádia Spin, takže pokud by se s náhodou chtěl potkat, třeba pokecat, hodit nějaký dobrý jídlo a užít si dobrou hudbu, protože tam bude třeba Mike Traffic, Robot nebo Ners, tak nás tam určitě s Dominikem najdeš. No a další zastávky jsou potom 11.9. v Rakovníku, 8.9. v Kolíně a úplně celý ten festiválek nám skončí 19.9. v Hradci Králové. Takže kdyby si to náhodou vypadlo, úplně v pohodě, můžeš jít na webovky Rádia Spin, tam se podívat, je tam taková mapička, lomeno seznam, kde ty další zastávky jsou, takže kdyby ti to náhodou vypadlo, najdeš to tam.

0: Neznám lepší song, který by tě rozploudil po ránu krev, jako je Vesna Ben Kristovalo, a já si tě brát nebudu. Každopádně máme tu pondělí 24. srpna, ty dále ladíš a Radio Spin, máme něco málo před 6:30. A nevím, se spolu ještě jednou mrknout na počasí, který se zatím nějak extra od rána nemění. Po celé České republice máme průměrnou teplotu 10 stupňů Celsia, na většině území máme polojasno, místy dokonce i oblačno. Každopádně ty teploty dneska nebudou úplně mrazivý, protože vystoupají někam na 22 stupňů, to zhruba v Čechách. Na Moravě by to mohlo mít o 2-3 stupínky víc, zhruba 25. Hlavně zase mi tady svítí Brno na té mapce, že tam bude nejteplej. Co se prostě v tom Brně děje, že tam máte vždycky tak teplo, já to nechápu. Jdem se ještě mrknout na to, jak to vypadá na silnicích a na dálnicích. Alias rychlá doprava na rádiu Spin, která bude vlastně celkem rychlá, protože když se mrknu na regiony, tak jediný crash, který tady vidím, tak je pokud vyjíždíš z Třebíče směrem na Telč hnedka za městem, ale tam proběhla sice nehoda, každopádně lehký omezení v dopravě by se měly každou minutkou navrátit zpátky do normálu. Dálnice, ty jsou čistý jako lilie, čistý jako slovo boží, nevidím tady vůbec nic. Praha, ta je na tom trošičku hůř, ale ne o moc. Poskakuje Pražský okruh, a to nahoře za Černákem, tam si počkáš zhruba 5 minutek. Dál taky u Jesenice, tam si počkáš 10 minutek. No a jediný crash, který je momentálně v Praze hlášený, tak je v ulici Nádražní, která je na Smíchově. Kdyby cokoliv, 210 32 30 30, anebo naše apka, můžeš tam hodit nějaký info o tom, co se děje na silnicích.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusťte něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: jsem v tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním a děti mi dáš, dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice pryč.

0: Jak už nám záhadný hlas v tomhletom předělu napověděl, je před náma Celebrity Voice Flip. Ty posloucháš Radio Spin v pondělí 24. srpna. Máme něco málo po půl sedmí a jdem se na to vrhnout. Dneska se těším, protože dneska jsem si řekl, že to udělám vlastně lehký a vlastně těžký. Každopádně ještě připomenu, pokud nevíš, co je náš Spin Celebrity Voice Flip, je to úplně jednoduchý. Já tady mám nějaký známý hlas, může to být vlastně úplně kdokoliv. Může to být rapper, může to být zpěvák, může to být, co já vím, politik, herec, slavný kuchař. Prostě někdo, koho bys jako měl po hlase poznat. No ale tenhle ten hlas není jenom tak, on je totiž zamotaný, zamuflovaný a nejde mu pořádně rozumět, co říká, abys to měl pořádně stížený. No a dnešní hlas, který jsem vybral, tak zní nějak takhle. Troufnu si říct, že to je jeden z hodně známých hlasů z České republiky, takže ti to trošku zúžím, ale víc ti prozatím neřeknu. Nechám to tak, jenom řeknu, že hledáme nějakýho Čecha, protože si myslím, že tenhle ten hlas si mohl slýchávat v hodně. Teď bych se prořekl a já to neřeknu. Radši ho pustím ještě jednou. No a mě zajímá, co ty na to, víš? Nevíš? Pokud víš, tak 210 32 30 30 a nebo mi pošli svůj tip do naší mobilní apky.
1: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka Radio Spin.
2: About to step in the ring and do what I gotta do. This right here is a

0: Stále posloucháš Radio Spin takhle hezky po ránu. No a v tuto chvíli tady řešíme náš celebrity voice flip, náš zamotaný celebritovský hlas, který dneska zní takle. Já myslím, že to je celkem easy, minimálně teda já bych ho 100% poznal, i kdybych neviděl to jméno, který jsem si sem napsal. Každopádně, zatím jsem jenom řekl, že hledáme nějakýho Čecha a nic víc jsem vlastně nespecifikoval. Tak si to pojďme trošku specifikovat. Tenhle ten týpek se narodil v roce 1949, to znamená, že má 77 let, stále je aktivní na poli herectví, to teda především, ale hlavně ty ho můžeš znát, pokud se díváš na filmy s českým dabingem, protože to je třeba dvorní hlas Sylvestra Stalloneho.
1: Nebo Scooby-Doo, já to budu kouzlit, čarovat.
0: Přesně tak. No a co bych ti tak ještě o něm řekl? Možná to, že pokud si náhodou zapneš třeba dokumenty na Prima Zoom, tak je hodně, hodně velká šance, že tam tohoto týpka najdeš a že ho uslyšíš. OK, tady je ten hlas ještě jednou. No a já myslím, že víc easy už to být nemůže.
2: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka

0: Celebrity Voice Flip.
1: Na Rádiu Spin se takhle hezky v pondělí o 6:45 blížíme do finále naší hádanky Celebrity Voice Flip, kde bylo tvým úkolem hádat zamotaný celebritovský hlas. Dneska jsem si myslel, že jsem to vybral celkem easy a musím říct, že je to pravda, protože spoustu z vás to poznalo. Pojďme si naposledy připomenout, jak tenhle ten hlas zněl. No a co jsme si o něm řekli? Řekli jsme si, že je to vystudovaný herec, lomeno herec z povolání, každopádně, že ho můžeš znát i, a to především, z dabingu, jako třeba dvorní hlas Sylvestra Stalloneho. No tak se podíváme za váma, co si o tom myslíte, co třeba takový Lukáš?
2: Pavel Rýmský,
1: ale byl tam trošku otazníček, tak nevím, jestli se to úplně počítá, možná, jo, uvidíme, nejseš si úplně jistý. Co Pajky?
3: Není to nikdo jiný než legendární dabing Sylvestra Stallona, Pavel Rýmský.
1: Jo, tak nikdo jiný, jo? A co když to bude někdo jiný, Pajky, co? Co budeš potom dělat? Podíváme se ještě za Filipem.
4: Já si myslím, že by to mohl být Pavel Rýmský.
1: Kámo, okej, Pavel Rýmský se nám tady nějak nakupuje, tyjo. Na poslední řadě Honza?
5: Ale je to Pavel Rýmský.
1: Hele, Pavel Rýmský, okej, tak hele, já zkusím schválně ještě projet apku, jo? Podíváme se za Kačí.
6: Ahoj kluci, takže já si myslím, že zamotaný hlas je Pavel Rýmský.
1: Ty jo, myslím, okej, v neposlední řadě, koho to tu máme, Michala?
7: Dobré ráno, podle mě by to mohl být Rocky.
1: Okej.
7: Nebo taky Rambo.
1: Okej.
7: A nebo prostě Pavel Rýmský.
1: Super, hele, musím říct, že dneska to máte všichni naprosto správně. Já vám jen tak pro ukázku pustím, z jaký ukázky jsem já vycházel, jo, s Pavlem Rýmským, protože ten hlas jako pospátku je skvělej, ale v originále to je prostě pošušňáníčko.
8: Když byla dne 13. srpna 1923 americká letadlová loď Enterprise povolána do bitvy o Guadalcanal.
1: Kámo, úplně jsem zpátky u babičky a u dědy a děda se dívá na ty váleční dokumenty a já jenom hltám tenhle ten naprosto charismatický hlas. Okej, děkuju vám všem, že jste hráli, no a v další hoďce už nás toho čeká spoustu, ale to si povíme až za chvilku.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninový Spin ráno. Každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.

0: Co může být lepšího nakonec hodky, než tady tahle ta super pozitivní písnička? Posloucháš Radio Spin, máme tu pondělí 24. srpna. Svátek má Bartoloměj, no a já jsem asi hočku zpátky říkal, že to asi nebude jen tak běžný jméno. A je to tak, já jsem trošku pogooglil a našel jsem, že Bartolomějů je něco málo kolem 800 v České republice. Takže pokud máš nějakého kámoše Bartoloměje, určitě mu popřej i za mě, protože tohleto jméno 800 lidí, celkem originál. Každopádně, my jsme toho stihli spoustu, řekli jsme si tady o robotovi, který málem překonal Usaina Bolta, respektive on ho překonal na běh na 100 metrů, ale na konci toho treku se rozštípal do matraček, takže ten rekord se tak úplně nepočítá. Zároveň jsme tady stihli dát i poznávačku, ve který jsme dneska krásně uhodli Alenku v říši divů, z toho mám radost. No a pak samozřejmě náš voicelip, kde byl Pavel Rýmský, který prostě, jako sorry, poslechni si ten hlas.
1: Když byla dne 13. srpna 1923, americká letadlová loď Enterprise
0: je
1: povolána do bitvy o Guadalcanal.
0: Do bitvy o Guadalcanal. Jak to tam jde prostě hluboko. Já ten hlas naprosto zbožňuju. Takže tolik jsme stihli teď. Co si dáme za malou chvilku, to si řekneme za malou chvilku hnedka po počasí a po zprávičkách. No a počasí, to se zatím nijak extra nemění. Po celé České republice průměrná teplota 11 stupňů Celsia, už nám to pomaličku šplhá nahoru. Na většině území máme skoro jasno nebo polojasno, výjimkou je teda Praha a Královéhradecký kraj, kde máme ještě pořád oblačno, ale už by to mělo být lepší. Každopádně lepší to určitě bude i odpoledne, protože ty teploty vystoupají někam ke 20 stupňům Celsia v Čechách a někam zhruba k 25 stupňům Celsia na Moravě. Takže myslím, že takový pohodový, trošku chladnější letní den.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3.

0: mediální partner Radio Spin.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
3: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 kilometrů trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
2: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
3: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skyjizerky.cz.
4: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.
5: Československý underground.
6: OK, OK, to je malej G. Track Sudet Drillin.
7: Skr.
6: Zdravím Radio Spin, všechny posluchače, zdravím do Ústí. OK. Tenhle track mám hodně rád, tak doufám, že se vám bude líbit. Jdem na to. Let's go.

pojďte s náma na by, jelibo banana split. Sorry brácho, špatný zprávy, i ta tvoje je nakonec bitch. Neber to osobně, ale můj za to vždycky ty.

Dohrává nám Eminem písnička Berserk. Máme tu pondělí 24. srpna, no ty dál ladíš Radio Spin. Dneska jenom s Krištofem, protože Dominik si samozřejmě musel vzít volno. Já nevím, po kom se ten kluk pořád opičí, jo. Já jsem tady týden teďka nebyl, ale pracovně jsem tu nebyl, jo. Já jsem normálně makal a Dominik si prostě odfanfároval někam na vejlet nebo na dovču, co já vím, však já se na to zeptám, až přijde. Každopádně, už jsme tu hoďku zpátky řešili zprávičku o robotech, respektive o robotovi, který překonal Usaina Bolta v běhu na 100 metrů. On spíš nepřekonal, on se tam potom rozšípal, ale to je jedno. Co by to bylo za zprávy, za moderní zprávy, kdybychom nepořešili ještě i umělou inteligenci. Protože televizní stanice, která se jmenuje Roku, spustila nový televizní kanál s názvem Fairground AI Creator TV, který je věnovaný komplet obsahu vytvořenému pomocí umělé inteligence. Hele, nevím jak vy, jo. Já nejsem fanoušek umělé inteligence, co se těch generativních věcí týče, jo. Ta AI hudba zní všechna stejně, není v tom duše, není v tom ten člověk, zároveň AI filmy a videa, z toho se mi vždycky chce jako mírně zvracet, že to vypadá fakt ošklivě. No a tenhle ten kanál na to vsadil všechny své karty. Ten kanál běží 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a nabízí nejrůznější žánry, a to se podržte, mají tam třeba AI sci-fi, AI drama, AI dokumenty nebo komedie. Když jsem si projížděl ten program, tak jsem tam dokonce našel něco, co vypadalo jako The Office nebo český Council, ten seriál britský a americký, jenže celý to bylo vygenerovaný umělou inteligencí a byly tam strašně umělý postavy. Jedna měla najednou 6 prstů, pak se jí trošičku sekla pusa, no kámo, prostě je to největší ošklivost, co může být. A já si teda přeju a doufám, že se tohleto v Česku nikdy nestane, že by na nějaký český televizi takhle běžely AI pořady. Každopádně, myslí si o tom, co chceš, pokud se na to chceš podívat, klidně tomu dej šanci, já ti asi bránit nebudu. Stejně víte, co říká se, no, v té televizi, tam se nedá na nic koukat. No, tak teďka to bude vlastně úplně stejný, nebude se tam dát na co koukat a ještě to celý vytvoří umělá inteligence.

posloucháš Radio Spin. Hele, nevím, jestli se to jako zaznamenali, ale Richard Krajčo a Sergej Barakuda vydali společný song s názvem Movie Stars. Já tady mám krátkou ukázku pro ty, kteří to ještě neslyšeli. Nominej se náhodou ty Movie Stars, řekl kámo, ne, já se jmenu Udržbář, ale jede pro rodinu jako Tour de France a nikdy neřek nahlas, že to kvůli vám. Takhle nějak to zhruba zní. Já jsem tu písničku poslouchal, no a na netu jsem potom viděl lavinu kritiky. Já to chápu. Ono, když se řekne pop, tak hodně lidí převrací oči, já občas taky, ale proti gustu, znáte to. Když takhle Radio Spin hodilo na Instagram oznámení o týhle spolupráci Krajča a Sergeje, tak já jsem tam ze srandy napsal, že bych chtěl, aby se spojil Izomandias a Čechomor. Ale když jsem nad tím včera přemýšlel, tak jsem si říkal, že by z toho možná mohlo být zajímavý kolabo. A tak mě dneska napadlo, že tady s váma pořeším jednu věc. Jaká kombinace repera a zpěváka, potažmo zpěvačky, by za vás byla úplně nejlepší? Já si pořád stojím za tím Izem a Čechomorem. Každopádně, kdyby tě náhodou napadlo, jo, třeba spojit, co já vím, Štajna a Mandraže, mohla by to být zajímavá kombinace. Zajímá mě, co si o tom myslíš a koho bys takhle spojil na jeden track. Takže pokud máš nějaký nápad, tak pojď 210 32 30 30 anebo naší mobilní apku.

0: 3. srpna. No a dneska tady řeším kardinální otázku. Vzhledem tomu, že Sergej Barakuda a Richard Krajčo se spojili na jednom tracku, hej, já nevěřím, že to říkám, prostě tyhle ty dvě jména, který zdánlivě nemají vůbec nic společného, mají spolu track, to je crazy. Tak mě napadla otázka, jakýho rapera byste spojili s jakým zpěvákem na track? Může to být úplně easy, když vás napadne třeba Pokáč a co já vím, Hartriko, mohla by z toho být zajímavá kombinace. Každopádně už jsem tady měl prvního volajícího a tím byl Michal a ten to vzal trošku z jiného konce, jo.
1: Ale já bych spojil PTK a tebe. Prostě vím, že by to byla dobrá kombinace.
0: OK, Michale, já ti děkuju, PTK a já, hele, třeba to někdy vyjde, jo, kdybych se tomu rapu začal věnovat naplno, tak to možná půjde. No ale teď mě zajímá, co si o tom myslíš ty, kterýho rapera se kterým zpěvákem bys spojil na track? Pokud máš nějaký nápad, 210 32 30 30 anebo naše mobilní apka.

0: Rádio Spin ve tvých uších, Krištof za Majkem. Dneska bohužel bez Dominika, tak to bude po celý týden, ale nebojte se, Dominik se nám vrátí v plný síle. No a mezi tím tady musíme vyřešit naši otázku. Já jsem tady chvilku zpátky referoval k tomu, že Sergej Barakuda a Richard Krajčo vydali společný track a vás jsem se zeptal, kterýho zpěváka se kterým reperem byste spojili. Super take. Super take tady měl Matouš.
1: Dobrá spolupráce by byl Marek Ztracený a Řezný. Taková ideálka.
0: Marek Ztracený a Řezník by byla geniální kombinace, kterou bych fakt neměl na svý bingo kartičce. Jenom si to představte. Ten Řezníkův typický styl, který by tam zandával něco jako ty holky v mým sklepě a do toho ten Ztracený s tou kytárkou bude dělat jenom jsou hrozně krásný, mám je rád. Zbožňuju to. Hele, kdyby tě taky napadl nějaký takovejhle ten feat, jakoho by si spojil z rapperů a zpěváků na jeden track, tak mi to dej vědět, buď to do naší mobilní aplikace pomocí Vojcovky, je to úplně easy, máš tam 30 sekund, nahraješ, pošleš, já to tady pustím, nebo mi můžeš zavolat na číslo 210 32 30 30 se svým nápadem, no a mezi tím se můžeš třeba nechat pozvat na náš jeden speciál, který tady budeme mít. 13.

0: Radio Spin ve tvých uších, Krištof za Majkem. No a dneska tu řešíme strašně funny téma, protože mě napadlo se vás zeptat, jakýho rapera a zpěváka byste spojili na jeden track. Hnedka po vzoru Movie Stars, na kterým se spojil Richard Krajčo a Sergej Barakuda. Já tady mám ještě jednu super odpověď, každopádně šel jsem i do apky. No a Daniel tam napsal celkem zajímavý take. PTK a Eva Farna. Kámo, upřímně, já si myslím, že Eva Farna je takový bowler, že by do toho reálně šla a že by z toho mohla vzniknout dobrá věc. Přece jenom, když se podíváme do historie, tak Robin Zoo se taky spojil s Emou Smetanou a udělali spolu song, který se jmenuje Lady a Trap, pokud se nepletu. A vlastně nebyl zas tak špatný, takže myslím, že PTK a Evička Farna to by něco hodit mohlo. Každopádně, my zatím necháme téma stranou, mrkneme rychlosti na počasí, to se zatím nijak extra nemění, po celé České republice průměrná teplota 11 stupňů Celsia a dále stoupá, protože ty odpolední maxima se vytáhnou někam na 20 stupňů a to v Česku, no a na nějakých 24 stupňů a to na Moravě. V Česku by potom mělo být polojasno, sem tam mráček, na Moravě to hlásí skoro jasno, takže tam si ten letní den asi užijete trošičku víc. No a teď si dáme ještě rychlou dopravu na rádiu Spin a když se na to tak dívám, bude opět velmi rychlá, což mi dělá radost. V regionech se toho moc neděje, takže skočím rovnou na dálnice. Tady mi svítí nehoda na D1, kilometr číslo 175 ve směru Praha. Je tam neprůjezdný levej pruh a díky tomu se tam trošku zdržíš, ale nebude to nic extra, bude to tak 5 až 10 minutek. Další nehoda mi tu svítí na D5, hnedka na 2. kilometru ve směru Praha. Opět neprůjezdný levej jízdní pruh. Každopádně tam by si nějaký zdržení chytit úplně neměl, protože tam ty lehký omezení v dopravě skončí asi za 20 minut. Co se samotný Prahy týče, tak tady mi svítí nehoda jediná a to v ulici Strakonická. Je to na Zbraslavi, pokud se nepletu. OK, tolik doprava. Pokud ty máš nějaký jiný info o tom, co se děje na dálnicích, tak mi klidně volej a nebo mi to hoď pomocí voicesofty do naší apky.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Spin Radio.
2: Dámy a pánové, After Work on Tour je koncept pražské restaurace.

0: Dohrála nám Sára Rika z Ups and Downs. Ty dál posloucháš Radio Spin. Máme tu pondělí 24. srpna. Svátek má Bartoloměj, takže všem Bartolomějům ještě jednou všechno nejlepší. No a jdem se zpátky přesunout k tomu, co tady dneska řešíme za téma. A sice, že Sergej Barakuda a Richard Krajčo vydali svůj track nazvaný Movie Stars.
1: Nominej se náhodou ty Movie Stars. Řekl kámo, ne, já jsem jen údržbář, ale jede pro rodinu jako Tour de France. A nikdy neřek nahlas, že...
0: To je kombinace, kterou asi nikdo z nás nečekal. Kombinace, kterou většina internetu hodně odsuzuje, prý je Barakuda teda hodně komerční. Názor, ten nechám na tobě. Každopádně napadlo mě se vás zeptat, jakýho repera s jakým zpěvákem byste spojili na jeden track. A musím říct, že Pajky, ten v tom má hodně jasno.
2: Hele, tak já bych určitě chtěl vidět kolabo Supercrew, feat Dáda Patrasová, feat Jirka Korn a zezadu Pepa Týma.
0: Kámo, ale jako, já už jsem to Pajky mu tady říkal off éter, ale má to něco do sebe. Supercrew, jakožto ty legendy českýho rapu, a do toho Dáda Patrasová, jako legenda dětství snad každýho z nás, anebo i dospívání, přece jenom vzpomeňme si na tu památnou scénu z Návštěvníků, že ano. A do toho Jirka Korn, který by do toho rapovýho beatu stepoval, kámo. A do toho tam úplně vzadu ten Pepíček Zima s tou dechovkou, to by bylo crazy a super. Každopádně, kdyby tě napadlo, kterýho repera a zpěváka by si nejradši spojil na jeden track, tak mi klidně zavolej na 210 32 30 30 a nebo mi to pojď povědět do naší mobilní apky pomocí voiceovky.

0: Rádio Spin ve tvých uších, Krištof za Majkem, dneska bohužel bez Dominika, tak to bude po celý týden, ale nevadí, my se tady uděláme hezký a potom ho hezky přivítáme příští pondělí. Každopádně, dneska tu řešíme super téma, protože Richard Krajčo a Sergej Barakuda vydali track a já jsem se vás zeptal, koho byste nejradši spojili na jednom tracku, kdyby šlo o zpěváka a o repera. No a do apky mi přistála voiceovka od týpka, který si říká Robot.
1: Ahoj, tady Robot. Myslím, že dobrá kombinace by byla Eva Farná a Viktor Šín. Ahoj.
0: Ty kráso, jakože všechny joky stranou, myslím si, že Evička Farná a Viktor Šín by bylo geniální kolabo roku. Přece jenom Eva Farná už má ten svůj song s Kalinem, takže tady s touhletou partičkou už navázala nějaký konexe a možná i nějaký spolupráce, co my víme. Každopádně, kdyby to bylo něco temněji sladěnýho, přece jenom Šín to umí, tady ty melodický zpívánky, že jo, dejme tomu něco jako Impostor syndrom a do toho by tam třeba Eva Farná zandala refren, nebo i zarepovala, bráško, tak to si myslím, že by mohlo sednout jak... Ty víš, co na hrdec. Teď jsem to málem řekl. OK? Pokud tebe napadne, kterýho repera a zpěváka by si nejradši spojil na jednom tracku, tak hetka volej číslo 210 32 30 30 a nebo mi to pošle do naší mobilní apky. Já se na to potom podívám, protože za chvilku už nás čeká Spin Music Impro.
2: Radio Spin.

0: Impro.
1: Je tomu tak, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je Krištof, no a Spin Music Impro je něco, co tu s Dominikem děláme každý pondělí. Pokud vím, tak minulý pondělí já jsem tady nebyl, byl tu Dominik sám a on teda impro vynechal, ale já jsem si říkal, že by to, tyjo, byla škoda, přece jenom takhle po ránu si zarepovat, spojit nějaký dva tracky do sebe, to je prostě něco, co mě minimálně osobně vždycky probudí. No a tak jsem pátral. Pátral, až jsem se dopátral k jednomu beatu, který mi uváznul v hlavě. Ten týpek, který ho udělal a který ho narepoval, se jmenuje Freddy Dredd a je Kanaďan. Zní ten beat nějak takhle.

No a včera jsem tak přemýšlel a říkal jsem si, tyjo, co bych do toho dal, co je takovej jako pravej opak tady tohoto beatu. A trošku mi pomohla ségra, protože když jsem se jí ptal, co je pravej opak, tak mi poradila tohle. Takže, já se za maličkou chviličku pokusím spojit kanadskýho rapera Freddyho Dreda a jeho beat a k tomu mandraže Františkovy lázně. Dáme si jednu Rihanu a zhruba za dvě minutky to tady pořádně rozfajerujeme.

0: Impro.
1: OK. Posloucháš Radio Spin, s tebou je Krištof, no a jako každý pondělí si tady dáme jedno malý Radio Spin Music Intro, kde kombinujeme nějaký buď to známý nebo neznámý rapový beat a do toho se snažíme namontovat nějakou velmi známou českou písničku. Dneska jsem si vybral beat od kanadského týpka, který si říká Freddy Dread, no a k tomu si dáme... jedny Františkovy lázně. Já si myslím, že není potřeba to dál prodlužovat. Pouštím beat a přejte mi štěstí. Kamo, to zní jak tiskárna ten beat. OK, pojďme. Freddy Dread a Mandraže.

OK, teď se musím vydýchat. Ty kráso, tohle to byl Freddy Dredd, kanadský to rapper, Mandraže, Františkovy lázně. Pojďme si dát jednoho Post Malonea, protože tohleto Music Impro musím trošku prodýchat. Kdybys tomu cokoliv měl jakýkoliv poznatek, nebo mě chtěl třeba pochválit, tak klidně volej.

0: Dohrává nám Mr. Post Malone alias poštovní Meloun a je Some Help a už slyšíte, že se tu někdo směje. On to není Dominik, on je to Jirka. Čau.
1: Čau Krištofe, čau spineři.
0: Máš se?
1: Mám se skvěle.
0: Naprosto geniálně?
1: Naprosto geniálně.
0: Kecáš, to říká každý.
1: No jako, mohlo by to být geniálnější, kdyby to nebylo v 8 hodin ráno, ale já chápu, že spousta spinnerů mi tady řekne, že oni to měli geniální třeba už v 5 ráno.
0: Ale jako už jsem se chtěl urážet, víš, kolik jsem stával. No, dneska, ale nechme to tak. Já si myslím, že spousta spinnerů stávala mnohem dřív než já.
1: Tak, ani to radši neříkej.
0: Dobrá, Jirko, ty k nám přicházíš jakožto poutník, jakožto Cyril a Metoděj Rádia Spin a přinášíš nám nový písmo v podobě nových tracků, že?
1: Je to tak.
0: Co tam máme?
1: Jdu zvěrozvěstovat novinky v naší hitparádě. První novinka, tak ta je od Izomandiasa a Viktora Šína. Je to track Dřív bylo líp. Track z desky u palice. Exit u palice. Neviděl jsi náhodou včera, jak vydával s Mikýřem pozvánku na ten křest?
0: Viděl jsem to a přišlo mi to skvělý. Hlavně nechápu, super, že Izo do něčeho takového vůbec šel. On tedy v životě pořádně nedával rozhovory. A když už teda, tak to trolil, že jo? Na očku tehdy, když byli, tak tam taky seděla celá parta. Jo. Podle mě úplně mimo, ale bylo to skvělý, že jo? A jediný rozhovor, co jsem ho viděl dávat, tak bylo s nějakou maličkou holčičkou moderátorkou na nějakým fashion weeku.
1: Na to The News, to jsem viděl taky. On vlastně už jednou s Izem udělal podobnou takovouhle věc, kdy si jakože domluvili rozhovor, na který Izomandias potom nepřišel.
0: Jo, no jasně, to jsem úplně zapomněl.
1: Takže teď to dotáhli jako dokonce a spojili to s tím, že to je i videopozvánka na ten křest. Teda.
0: Yes. Ale musím říct, že song, teda dřív bylo líp, že baví mě a zároveň baví i spinery, protože když jsem tady byl teďka o víkendu, tak si o něho minimálně dva nebo tři lidi žádali a dokonce i k Narozkám jsme tady hráli tenhle ten song.
1: Ale dobrá pecka i za mě. Já jenom už trochu jako tápu v tom, kdy teda je to Viktor Šín, kdy je to Buka, protože já už jsem si říkal, hele, teď už teda to bude jenom Buka, budou vycházet jenom songy pod Bukou. Teď je to zase Viktor Šín, trochu se ztrácím.
0: Tak to nepoznáš, to je úplně jiný člověk, ale Jirko.
1: Vypadá úplně jinak, to je pravda.
0: Prosím tě, a přece jenom zní úplně jinak, že jo? Dobře, co tam máme dál?
1: Druhá novinka, tak ta je od Čáva LPho. Čáva se asi lidi vybaví vlastně z doby The Mac Rap, kdy měl takový ten jeho největší hype s LPem, tak vydal už několik projektů, no a teď vydali desku Into Deep.
0: Okay.
1: Kde se objevila i pecka All Night, tam měla dokonce exkluzivní premiéru tady u nás v éteru v pátek.
0: Hezky.
1: I s klipem se už dá shlednout na YouTube a klasický Čávo za mě, no, taková prostě můdovka.
0: No, já ho mám rád upřímně, já jsem to říkal off éter, jako za mě to měl tehdy tak vyhrát. Ne, že bych byl úplný hater Gintra nebo tak, ale nepustím si to.
1: Taky
0: a ten Čávo byl takový jako full package pro mě.
1: Má prostě je hodně odlišný od ostatních. Jak je napůl prostě z té Británie, tak to tam má prostě
0: do
1: v tom cítit a je to super.
0: Yes, jsou tam prostě jiný vlivy a baví mě to, takže dám si určitě tohleto. Ještě jsem to neslyšel, dokonce ani v éteru podle mě, ale dám si to.
1: Tak se rozhodně si to dej si celou desku, no a spinnerům chci jenom říct, že hlasovat můžou až do čtvrtka v naší hitparádě na webu radiospin.cz klasicky.
0: A kolik mají hlasů, co?
1: 3 hlasy denně.
0: No tak prosím tě.
1: Takže se můžete vracet a hlasovat pořád dokola.
0: Hele, jak říkáte tady v Praze, vyřeší, no hele. OK, Jirko, tak já ti děkuju.
1: Já tak
0: do telky, co?
1: Je to tak.
0: Yes, tak to tam užij. Rozbíj to tam, spineři vylaďte telku, aby se jako viděli. On vám zamává potom. Přesně, jak tam rozbíjí celý to studio.

0: Dohrává nám Ben Kristovou a Sofian Major písnička Fancy. Ty dál posloucháš Radio Spin, máme tu pondělí 24. srpna. No a s pondělím se samozřejmě táhne i naše Radio Spin Music Impro, který jsem tady dával chvilku zpátky, ještě předtím, než přišel Jirka. No a přišly mi tu do apky nějaký reakce, tak já bych se strašně rád projel a zjistil, co na to říkáte. Mám tu třeba Luigiho.
1: Ahoj, za mě super a velice dobře to sedlo. Pecka.
0: Kámo, děkuji ti a ještě to vidím Romanu.
2: Romana, dobré ráno. Jako Krištofe smekám, tohle bylo mega dobrý, strašně, ale strašně mě baví, jak máš ten zastřený hlas. Oh. Nádhera, díky.
0: Já ti děkuji, Romano, zastřený hlas, jo, trošku s tím pracuju, ale upřímně jakože je to záhul, co si budem, ale díky moc za chválu. No a pokud si náhodou moje Radio Spin Music Impro nestihl, tak nesmutni, protože zhruba za necelou hodinku si ho dáme v repríze ještě jednou, uslyšíš hezky pořádně prďácký beat od Freddyho Dreda a do toho jedny mandraže Františkovy lázně. V tuhle chvíli vrkneme ještě v rychlosti na počasíčko. No a počasí, to se nám trošičku šplhá nahoru, minimálně co se stupňů týče. Po celé České republice už máme průměrnou teplotu 12 stupňů Celsia. Na většině území máme polojasno, výjimkou tvoří Jihočeský kraj, kde by mělo být teďka momentálně jasno. Nevím, ta mapa občas kecá, takže pokud seš z Jihočeského kraje, tak mi klidně pošli nějakou fotku oblohy do apky. Každopádně, co se těch denních maxim týče, ty vystoupají někam ke 20 stupňům v Čechách a zhruba k 25 stupňům na Moravě.
3: Spin Radio.
4: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že nás v dabu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v dabu

0: Ladíš Rádio Spin, máme tu pondělí 24. srpna, něco málo po 8. hoďce, no a zbývá vám tady uzavřít naše dnešní téma. Já jsem tady nadhodil takovou věc, protože Sergej Barakuda a Richard Krajčo se společně spojili a vytvořili track Movie Stars, jakkoliv nemožně to zní. Zní nějak takhle. Nominej se náhodou ty Movie Stars, řekl kámo, ne, já jsem jen údržbář, ale jede pro rodinu. No a já jsem se vás ptal, kterýho repera, se kterým zpěvákem byste nejradši spojili na track. Hele, super nápad tady měl Matouš.
1: Dobrá spolupráce by byl Marek Ztracený a Řezník.
0: Jako, sorry, Marek Ztracený a Řezník by bylo naprosto skvělý. Co tu máme dál? Máme tu třeba Pajkyho.
2: Hele, tak já bych určitě chtěl vidět kolabo Super Crew, feat Dáda Patrasová, feat Jirka Korn a zezadu Pepa Týma.
0: Kamaráde, přemýšlím, aby se tady tenhle ten label nebo tady to uskupení pojmenovalo, abych to nazval jako All Stars Favorite nebo něco takového, nebo legendy možná, protože přece jenom legendy jsou všichni z nich. No a já jsem ještě rychle prošmejdil apku a našel jsem tady voiceovku od Petra.
3: Ahoj, dobrá dvojka by byla Děda Mládek Illegal Band a
0: jo.
3: Smack One.
0: Jo, jo, jo. Hele, Děda Mládek Illegal Band, já nevěřím, že to ještě někdo ostatní zná. Když jsem byl malej, tak mi táta dal jejich CDčko. A to jsou borci, který prostě předělávají do takového rocku, punku, veškerý písničky Ivana Mládka a je to naprosto skvělý. A upřímně, kdyby se z toho udělal takovej rockovo-grimovej beat a do toho by naskočil Smack One, který by tam dával něco, že je Beverly Hills, tak si myslím, že by to mělo naprosto skvělý potenciál. OK? Já vám moc děkuju za tyhle ty příspěvky. Možná myslím, že tady tyjo, si z toho vezmu někdy inspiraci a udělám z toho music impro a třeba spojím nějaký text Dědy Mládky Illegal Banda a Smack One. Každopádně díky moc, dáme si jednu písničku, no a potom se přesuneme třeba na Pravdu nebo lež, kterou jsem si dneska připravil. Ještě nebudu prozrazovat téma. No a v neposlední řadě si na konci hoďky taky musíme stihnout Jeden na jednoho, kde dneska je fakt skvělá soutěž, tak to nezmečkej a stay tuned.

0: Radio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Posloucháš Radio Spin, s tebou je za Majkem Krištof, stejně tak to bude po celý týden, protože dom má samozřejmě flákačskou dovolenou. No a nás čeká Pravda nebo lež. Úplně jednoduchý koncept, kde budu potřebovat jednoho z vás na drátě, kterýho si vyzkouším z pár otázeček. Dneska jsem si říkal, tyjo, co bych tam tak dal, že bych zase slovíčkařil, a nakonec mi ráno hráli v tramvaji do uší Prague Union a říkám, jo, to je přesně ono. Takže dnešní téma na Pravdu nebo lež, Prague Union. Pokud myslíš, že se vyznáš nebo se chceš třeba jenom procvičit, tak volej 210 32 30 30, beru prvního, kdo volá, máte na to zhruba dvě minutky.

0: Radio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Radio Spin ve tvých uších, Krištof za Majkem, no a já už mám na drátě odvážlivce, který se dovolal jako první, a tím je Martin. Čus.
2: Zdravím tě, čau.
1: Čauko, hele, ty jsi mi off air říkal, že Kata znáš od dětství. Myslel jsi to jako osobně, nebo si myslel jako, že jsi od dětství fanoušek?
2: Od dětství jsem fanoušek, no tak kdo by neznal Chaos, jo. My ročníky po 90, tak to bylo...
1: Hele, buď úplně v pohodě, já jsem ročník 2004 a na Pragu jsem taky vyrůstal.
2: Wow.
1: Takže možná jsem trošku staromilec. Každopádně je to úplně easy.
2: Dobře.
1: Dám ti otázečku a řekneš mi, jestli si myslíš, že to je pravda nebo lež. Můžem na to?
2: Jdem na to.
1: Tak pojď, první statement. Prago Union jsou nemyslitelně spjatí s Prahou, ale Kato původně pochází odinut. Narodil se a vyrůstal v Mělníku.
2: Pravda.
1: Je to pravda?
2: A řekl bych, že jo.
1: Řekl bys, takže seš nejsi úplně jistý, jo?
2: Ne, určitě ne, nejsem znalec historie úplně, ale
1: dobře,
2: myslím, že není ani že na blaba jak já.
1: Takže označíme, teda říkáš pravdu. No a kamaráde Martine, já tě zklamu, tohle to je lež, jako věš, to jsem si vymyslel.
2: Já. Je to pravda.
1: No je to tak, jeden bod pro mě, yes. Schválně tento týden vzhledem k tomu, že jsem tady tenhle ten týden sám, kámo, tak to musím udělat tak, že budu bojovat já proti vám. Takže jeden bod se píše na stranu mou a ty teďka bojuješ za všechny spinnery. Takže,
2: jdem na to.
1: Druhý statement. V roce 2011 vydali Prago Union album s názvem V barvách, na který potom odkazuje Viktor Šín ve svém albu Barvy.
2: Dám pravdu.
1: Ty se s tím nemažeš, typuješ, jo?
2: Já.
1: No dobře, tak označíme pravdu. Je to lež. Je pravda, že v roce 2011 vyšlo to album V barvách, ale Viktor Šín na to nikterak neodkazuje a vlastně v životě...
2: Já jsem si to myslel.
1: Ergo, tak to příště musíš říct. Dva body pro mě a teď se uvidí, jestli to bude ultimátní win-win, anebo jestli to bude i bodík pro tebe, uvidíme.
2: Já jdu na pravdu, jo, tak teď prosím tě pravdu.
1: Dobře, označuješ jenom pravdu, to se mi líbí, tak uvidíme, jestli to vyjde i teď. Třetí statement. Veškeré současné projekty Prague Union vznikají v Katově nahrávacím studiu, který pojmenoval prozaicky Zdrojovna.
2: Pravda.
1: Ty jsi nekecal, že jdeš na pravdu.
2: Jasné, když už tak už, doplníš.
1: No dobře, když už tak už tak doplníš, tak doplníš označuju teda, že to je pravda. A jak jsem tě převezl, je to lež, jako víš. Ale kámo, hele, nemusíš se vůbec stydět, protože já jsem trošku slovíčkařil. To jeho studio se nejmenuje Zdrojovna, ale Strojovna.
2: Strojovna, ano.
1: Takže je tam vyloženě lež jenom v tom, že tam jedno písmenko je jinak. Hele, Martine, jako, musím říct...
2: Pozitivum to má, dívej, máš tři body, máš jo, den.
1: Já mám vždycky dobrý den, kámo, a teď ho mám ještě lepší. No tak uvidíme, no, jakože nevyhrál to Spinnerium, ale třeba kdyby náhodou, tak se klidně ozvi zítra a můžem poměřit síly znovu.
2: Radši ne, děkuju, ahoj.
1: Tak čus.

0: Posloucháš Rádio Spin, máme tu pondělí 24. srpna, něco málo před půl devátou a svátek, připomínám, má Bartoloměj, takže všem Bartům všechno nejlepší. V rychlosti se mrknem na počasí, to vypadá naprosto fenomenálně, tak krásně chladivě. Po celé České republice průměrná teplota 12 stupňů Celsia, na většině území pak máme skoro jasno nebo jasno, což taky indikuje, že by ten den mohl být pěkný. No a co se nějakých denních maxim týče, ty vystoupají zhruba na 20 stupňů v Čechách, aktuálně to teda hlásí 21 stupňů, ale uvidíme, ta mapa plus minus keca. A na Moravě by to mělo být trošičku víc, něco málo kolem 25 stupňů. A ještě rychlá doprava na rádiu Spin. Co se regionu týče, tak nehoda mi tu svítí na Mendelově náměstí v Brně a jedna taky v ulici Brněnská ve Vyškově. Jinak je to z regionu všechno. Když se mrknu na dálnice, tak tady je hlášená nehoda na D1, kilometr číslo 175 ve směru Praha. No a díky tomu si tam počkáš 15 minut. Druhou nehodu mi hlásí D3, exit číslo 131. Když se mrknu na Prahu, tak ta hlásí nehody v ulici Kostelecká v Čakovicích, v ulici Nasypčině. Tady jsem se trošku zadrhl, protože jsem se bál, že řeknu trošku něco jiného, to by měla být Praha 4. No a v neposlední řadě jedna nehoda v ulici Strakonická a to by mělo být na Zbraslavi. Z dopravy je to všechno, pokud ty máš nějaký jiný info, tak 210 32 30 30 anebo naše mobilní apka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Československý underground.
4: Yeah, M-Slim, Klanu reprezent, 27201.

0: Opět.
1: Pusta něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice. Yeah.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Posloucháš Radio Spin, s tebou je Krištof, no a máme tu naši oblíbenou hru Jeden na jednoho, ve který se třeba občas stane, že hrajeme o trička a někdy jindy se stane, že třeba hrajeme o lístky. No a tak to přesně bude dneska, protože PSHčka už 3.9. odehrajou koncert na ostrově Štvanice v Praze v Mystic Skateparku. A já tady pro tebe mám dva lístky na PSH úplně za free. Jediná podmínka je, že se připojíš na číslo 210 32 30 30, který je zrovna teďka otevřený, no a pobiješ se o ně s nějakým z našich dalších spinnerů. Takže 210 32 30 30 a lístky za free na PSH můžou být jenom tvoje.

0: je i vaše.
1: Ty pojď sem, hele, co jsem zase našel.
2: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Pokračujem v rádiu Spin, hezky v ránku, máme tu jeden na jednoho, ve kterém se dneska utkají dva naše spineři o lístky na PSH, který mají koncert už 3.9. No a na lince číslo jedna, pokud se nepletu, mám Patrika. Čau, Paťo.
3: Čau, to je.
1: Nazdárek, nazdárek, jsi připravený?
3: Jasně, jsem
1: ready. To je dobře, protože v levém rohu nastupuje Michal. Čau, Michale.
4: Čau, čau.
1: Nazdárek, kluci, no tak doufám, že to bude vyrovnaný souboj, protože dnešní téma, který jsem zvolil, tak je hlavní města. Co vy na to?
3: No, uvidíme, no.
1: Je potřeba být trošku skeptický, ale nebojte, nebojte, je to easy, nestrapníte se, tak či tak jeden z vás odchází z lístkama, co víc si přát. Můžeme na to?
3: Ano.
1: OK, připomenu jenom pravidla, já položím otázku a vy pokud znáte správnou odpověď, tak vykřiknete nahlas svoje jméno a tím se přihlásíte o odpověď. OK?
3: OK.
1: Let's go. První otázka. Jak se jmenuje hlavní město Portugalska?
3: Patrik? Lisabon.
1: To je naprosto správně, Patriku, píšu ti jeden bod. Jdeme dál, Michale, pojď. Druhá otázka. Co je hlavním městem Austrálie?
3: Patrik.
1: Patriku.
3: Canberra.
1: Myslíš? Není to Sydney náhodou?
3: Nevím, já myslím, že to byla Canberra. Je to takový, jaký šílený to bylo.
1: Já tě v tom trošku topím, máš to naprosto správně, fakt? Píšu ti druhý bod. Hele, Michale, teďka už jenom pro sichr musíš dát aspoň jeden, jo? Pojďme. Poslední otázka. Jaký je hlavní město USA? Michale, pojď.
4: Washington.
1: Je to tak, Washington. Píšu ti takový jeden maličký bod, který ale bohužel nestačí, protože winner tady je dneska Paťa. Ale Michale, prosím tě, nevěš hlavu, protože o lístky na PSAčka tady budeme hrát se mnou celý týden, takže kdyby náhodou, zítra můžeš zavolat zas a utkat se o ty lístky znovu. OK?
4: Super, děkuju, gratulace, Patriku.
1: Banger, taky díky, samozřejmě díky. Gratulujeme a Paťo, ty mi prosím tě, vydrž na drátě. Já si o tebe opíšu nějaký informace, abychom si tě pořádně oskenovali, víš, čísla, účtu, PIN kódy a takový věc.
3: Jasně, není problém.
1: Dobře, tak čus.

0: Jak jsem slíbil, tak udělám. Se mnou už tady sedí na majku Vicky. Čus.
1: Čau.
0: Čau Vicky.
1: Krásný dobrý ráno.
0: No hlavně ano, ano, krásný dobrý ráno všem, který právě vstáváte a krásnou dobrou noc všem, který se právě vracíte z ponoční domů. Přesně tak. Hele Vicky, já vím, že Dominik tady minulý týden žádný impro nedělal.
1: No.
0: Já ho napráším, já to vím.
1: Je
0: on
1: to
0: mi
1: tak?
0: Říkal, že si chce dát jako pauzičku, jo, od toho nevím, jako co dělat. Má pauzičku, má teďka tento týden a jako fláká se celou dobu. Já jsem třeba pracoval minulý týden.
1: Ano.
0: Každopádně, já jsem tak včera přemýšlel, co bych si tak dal a našel jsem jednoho kanadského rapera, respektive já o něm vím už dlouho, jmenuje se Freddy Dread. Říká ti něco?
1: Ty blaho, Freddy Dread bude jako dreadatej? Poznal bych ho.
0: Ne, je zrzavý.
1: Ty tak nevím, hele.
0: No a ten má takový jako hodně tvrdý beaty, já jsem si jeden vybral, ten zní nějak, čekej, dej mi chvilku, zní to trošku jako tiskárna na začátku,
1: ano,
0: jo.
1: Ano.
0: Ale pak ono to potom dropne, takže to je v pohodě.
1: Oh, okay.
0: Promiň, chvíličku,
1: jako už, už teď je to drsný, jako.
0: Ono
1: úplně
0: bude.
1: Vidím ty papíry, jak lítaj.
0: Strašně.
1: Nice.
0: Zlo. No a do toho jsem zrovna se ségrou úplně shodou okolností včera volal a říkal jsem jí, hej, co je takový jako pravý opak tady tohoto? A ségra mi poradila tohle.
1: Františko, vylázně! Odtud jsi se teďka vracela normálně.
0: Kecáš,
1: blízko,
0: fakt?
1: Blízko, jo, jo,
0: no
1: i tam mám rodinu.
0: Prosím tě. OK, v tom případě, vy, kteří jste nestihli Music Impro, hoďku zpátky, já jdu tady rozcvičit jazyk, stahuju tady podcast a pouštím jednoho Freddyho Dreada.
1: Let's go!
0: A pojďme si to narepovat. To je fakt tiskárna,
1: to je fakt super.

0: Jakože tohle to udýchat takhle o samotě, kdyby to byl Dominik, tak si teďka vezme slovo, víš, znáš to.
1: No hele, fuha. Dobrý, já musím říct, že teda fakt klobouk dolů, tak tohle se je hodně velká hustěrna, kdybyste tady vždycky jako viděli toho Krištofa, ten úplně změní personu normálně.
0: To není pravda, to je, fakt to je jako rapový alter ego, víš?
1: Hustý, ty jsi prostě, jak má prostě Viktor Šínbuku.
0: Tak já mám profesora Inzulína. Bez srandy, máme na YouTubeku pár věcí takhle potím, jmenuji se Hlaholice s klukama, ano, a je to přepnutí z Krištofa do profesora normálně.
1: Ano, a tohle je normálně profesor, já sedím ani nedu tam.
0: Ok, tolik music impro, kdyby si k tomu cokoliv měl, tak klidně pošli voiceovku do apky, já si moc rád poslechnu veškerou kritiku, pojďme si dát jednoho Juicyho J. Abychom to trošičku, no, abychom ten nářez
1: naředili. Teď to jako naředili. Musíš nějak naředit, jo.
0: Právě, jdem na

0: right. Ano,
1: správně si začala mluvit na tady tohle ten podkres. Ale stejně posloucháš Radio Spin pondělí 24. srpna. Já a Vicky na majku čus pic. Ale stejně tě ještě předuším, že jsem rychle pro jenom apku a je tady jenom pár reakcí, tak bych je rád pustil. Jedno z toho byla tady Romana.
2: Romana, dobré ráno. Jako Krištofe smekám, tohle bylo mega dobrý. Strašně, ale strašně mě baví, jak máš ten zastřený hlas. Nádhera, díky.
1: Já ti taky děkuji, ano, to je taková taktika, kterou používám různě po bárech, takový zastřený hlas, že? Známe to všichni.
0: Ve tři ráno.
1: A ještě tu mám Luigiho.
3: Ahoj, za mě super a velice dobře to sedlo. Pecka.
1: Děkuji. Krása. Ono jako upřímně vybrat ten text tak, aby sednul do toho beatu, tak to je něco. Občas
0: to je
1: fakt kůmš.
0: Těžký, to no. Tomu rozumím, no, jako... No.
1: Protože něco je na tři doby, něco je na čtyři, právě. Teďka něco má ty prostě rýmový schémata jinak, že jo, jak to tam trefíš, pořádně ne?
0: Ne, tak je to opravdu jako kouzelnický počin vždycky, ano. Je vidět, že Krištof si s tím hodně vyhrává.
1: Vůbec,
0: že...
1: ale...
0: Bo minimálně počítáš doby a přitom Krištof doma prostě s tím metronomem.
1: Ne, asi.
0: Z dva, tři, čtyři.
1: Přesně, a to nemá metronom. Super, Vicky, zniš to studio tady, prosím tě, znič ho.
0: Já jsem to tady, pardon.
1: Ne, to je v pořádku, hele. Teďka už to je stejně jenom celý tvoje.
0: Já už jsem urvala mikrofon a tak teď, že bych ještě tady Vicky, rozbila stůl.
1: Dělej si, co chceš, jo. Já stejně odcházím, takže to je celý jenom tvoje. Takže nám pověz, hele, čeká nás tady tvoje vysílačka, tak co tam hodíš?
0: Hele, povíme si tady samozřejmě pro všechny jedlíky, tady máme soutěž v pojídání knedlíku.
1: No jo.
0: Která proběhla, takže jak to celý dopadlo, to si povíme. No a potom se taky podíváme na obuv do horských výšin, protože tady máme jednoho frajera, který se toho nebál a věř, že neměl na sobě žádný jako stoupačky, nebo jak by se...
1: Pohorky.
0: Pohorky. A stoupačky okay. Se nepoužívá.
1: Stupačky se něco říkalo
0: jo,
1: u nás,
0: stupačky.
1: Ale ne, už nevím, co jsou stupačky, to jsou schody? Ne, počkej, mě to úplně vypadlo, co to je, ale znám to slovo.
0: Dobře, no pohorky jsou asi přesnější.
1: Pohorky jsou možná, ano, dobře, dejme tomu
0: já
1: tak.
0: Já jsem si třeba koupila nový pohorky teďko, jak jsem byla v Alpách, jako abych prostě sedla do toho koloritu tam, abych nedělala ostudu.
1: Normálně si to měla jít barefoot.
0: Já vím, no.
1: To by bylo úplně nejlepší. To bych tě cenil tak brutálně, že teďka tady bych klečel před tebou a ten mic měl dole a celou dobu se ti takhle klaněl.
0: Jejda, tak to abych to zvážila.
1: A jejda, sakra. No dobrá, v tom případě všechno tohle to tě čeká za chvilku tady s naší Viktorkou a my jdeme ještě mrknout na počasí. No a počasí to dneska vypadá, že je takový chladnější, protože po celé České republice máme průměrnou teplotu 13 stupňů Celsia, už nám to pomaličku leze nahoru. Po celé České republice máme taky většinou skoro jasno. Výjimkou je Praha, která mi tady hlásí skoro zataženo, takže hnedka jakmile vylezu, tak se podívám na oblohu a pak dám přes apku vědět, jestli to byla pravda nebo ne. Každopádně, co se nějakých denních maxim týče, ty vystoupají v Čechách na 20 až 21 stupňů. Na Moravě bude trošičku teplej kolem 23 stupňů. Výjimkou je samozřejmě Brno, který hlásí 5 až 26. Nevím, proč vždycky tam je jako...
0: Tam je jako...
1: Já už tady řeším od čeliška. Proč vždycky v Brně je nejteplej?
0: No. Ne, já to neznám. Já znám jihomoravský nejteplejší. Ty máš zase jinou apku, než já na to počasí, veď? Jako Vicky, v Brně je hezky.
1: Já ti nechci kecat, ale...
0: Praze je blaze, ale Brno v jihomoravském je nejlíp.
1: Brno je jihomoravský kraj, Vicky, jo? Dobře, tak si to tady užijte a třeba to Vicky nebude takhle hnojit dál, jo? Čus!
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz
5: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3. 9.

Krásný dobrý ráno ještě jednou od Majku, tě zdraví Vicky, máme pondělí 24. srpna, já doufám, že jsi si pořádně užil víkend, no a že dneska třeba oslavíš svátek s Bartolomějem, takže Bárte, všechno nejkrásnější k svátku. Jste ten ze Simpsonů. Každopádně, Bárte, pokud teď posloucháš, tak rozhodně si zavolej o svůj song, protože právě teď startuje náš komunikátor, takže dovoláš se na čísle 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku. No a teď už samozřejmě vyrážím tady na Bonjourku s Vicky. Takhle hlásím, že jsem o víkendu úspěšně zvládla rodinný sraz, takovej ten sraz, kde jednu půlku rodiny znáš až moc dobře a tu druhou vůbec, protože to už jsou ti prabratr a prapratety ze třetího kolene, co se dohrkali přes celou republiku na tu velkou oslavu. Nebo takhle, oslavu toho, jakože jsme, jo. No a teď tam na sebe koukáte a říkáte si, jo, tak to jsme fakt velká rodina, kde se tohle všechno pozbíralo. Takže takovýhle rodinný sraz, to není žádný relax, jo, ale taková druhá směna, bych řekla. Nebudu lhát, je to vždycky trošku křeč, ale nakonec pěkňoučký. Všechny tetky jsem oblíbala, všechny koláče pochválila, hele, a šla jsem spát dřív, než jsem stihla dělat ostudu. Na rozdíl od některých strejčků, co u ohně hýřili až do rána, hele, já se řídila heslem večer šuhaj, ráno šuhaj. Takže se ctí a adios, další velký sraz za 2 roky. Mám tu naši rodinu moc ráda. Radio Spin. La familia. Okay, yeah.

Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a máme tady komunikátor, to znamená, že teď je ten čas, aby si mi zavolal a nechal si zahrát nějaký skvělý song takhle k tomu pondělnímu ránečku. No tak pojď, hele, můžeš vytáčet 210 32 30 30, já už jsem tady připravená na to, kdo zavolá, abych mu zahrála. Máme před sebou teďko jednoho Central Seaho sprintera, tak věřím, že už sprintuješ, aby tam mohl zahrát právě ten tvůj track. Tak let's go, jeden track a pak už je to tvoje Radio Spin.

0: na čísle 210 32 30 30. Hrajeme přesně podle tebe.
1: Je to tak a jak jsem slíbila, tak taky konám, hraju podle tebe, mám tady už na drátě Petra. Čau Petře.
2: Čau Viti.
1: Petře. Já jsem se tě chtěla zeptat, no přesně.
2: Tak já řeknu hned, no. Nepotřebujete někdo opravit záchod?
1: Tak v tom případě nevolejte Petrovi, jo?
2: Ach, jo. Ale
1: Petr je tady náš bořek, bořitel, bych řekla.
2: Ano, bořitel by vyšlo.
1: Co se teda stalo, Petře?
2: Ani tak včera paní nebo já jsme šli večer splachovat záchod a nějak to začalo protejkat, no, tak jsem říkal, já to opravím. Tak jsem ten geberit rozebral, hele, tam vypadly nějaký páčky, čudlíky, takže z toho máme z toho turecký záchod.
1: No,
2: dostal jsem nůž na krk, že dneska do 6 to musí být opravený.
1: Ty bláho, to
2: tak
1: jsou...
2: To musím nějak zařídit.
1: To jsou deadliny, Petře. A bude to?
2: To je síla.
1: Bude to?
2: Jo, ale já si myslím, že když tam si přijdou kámoši, tak jo.
1: Jo, tak dobrý. Hele, víš co, já si říkám normálně, opravdu ti budu držet palce, protože jestli to nebude jako zařízený, tak se do toho záchoda rovnou můžeš spláchnout tím kýblem vody, víš, jakože...
2: Ono už to ani ne... Jo, kýblem vody, jo, jinak ono už to ani nesplachuje, takže v pohodě.
1: Tak jo, tak opravdu, pokud byste měli někdy problémy se záchodem, tak Petrovi se neozívejte.
2: Ale a máte štěstí, že jdu zrovna okolo.
1: Všechny záchody se opravdu klepou strachem, prostě Petr se blíží, ale ne, možná mě bude chtít rozebrat. Ne, Petře, tak držím palce, ať to dopadne, co ti k tomu můžu pustit dneska.
2: Dejme k tomu turistu.
1: Dobře, tak Petr turista vyráží, měj se krásně, čau.
2: Měj se, čau.
1: Držím palce, Radio Spin.
3: Na plakátě moje jméno Vec, přišel jsem čeknout toto město,
4: kde?
3: Rozjebat se jak zvěra.

0: Rádio Spin.
1: Miluju mě nenavidět. Mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Miluju mě nenavidět. Krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Super.

Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou mířím na dálnice. Tady jsme na D5C, přímo na příjezdu do Prahy, ve směru na Prahu. Je tady nehoda nákladňáku, čekej tady rozhodně zdržení, je tady neprůjezdný pruh. Teď už jsem v samotné Praze, tady máme nehodu v ulici Spojovací, potom taky u nákladového nádraží, na ulici Lhotecká v Modřanech, no a poskakuje nám Povltavská směrem na Bubeničský tunel, tady čekej nějakých 10 minut navíc. To je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě rozhodně dávej vědět, a to na čísle 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Díky moc za to.

0: od Zachyho.
1: Nazdar, Vikinko. Tak jsme tě chtěli poprosit sem zase na Chodov, ať nám ty meďáky, sprinteři a všechny modelové řady utíkají. Tematická písnička Sprinter, tu už si zahrála, takže tu si asi nedáme. Ale poprosíme tě naši oblíbenou Strč prst krzadek. Buka a Ohan B. A moc děkujem a zdravíme. Čau, Zachy.
0: Díky moc, Zachy, za vzkaz. Samozřejmě posílám vám z Buku a kdo? A bude to totální pečka, takže práskneme do koní a ať se práší za kočárem, Radio Spin.
2: Viki, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
3: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Viki.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a co probereme v příští hoďce? Tak prosím tě, před náma je křest velkého alba. Už teďkon podle mě můžeš tušit, o co a taky o koho se jedná. Každopádně zatím ti to neprozradím, řeknu ti to za 3 tracky. Myslím si, že to bude vážně nářez. No a uslyšíme i samotného hlavního repera, co nám k tomu řekne. Teda mě ne, říkal to Mikýřovi. No tak schválně, necháme se překvapit. Teď si dáme počasí. Mrknu s tebou, jak je venku, 15 stupňů Celsia v Praze a polojasno, ve zbytku republiky až 17 stupňů. No a když se podívám dneska, tak odpoledne bude 20 až 25 stupňů Celsia a taky polojasno. Takže dobrý, deště dneska nečekáme.
1: Spin Radio.
2: Dámy a pánové, After War Contour je koncept pražské.

0: Žemenko. 28.8. se na vás těšíme v Teplicích v kavárně Lipová 33. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Hillbilly krev, rváv jak lev, po nohy v bažině, v hlubokém lese, kde neslyší nikdo můj zoufalý řev, ten zmatený svět, pod nohama květ, roste tak tiše, až

0: Ladíš Radio Spin, u Majku je s tebou Vicky, no a mám pro tebe úplně super zprávu. Izo si ještě před svými vyprodanými koncerty v Outučku dá křest. Exit u Palice křest a special show s hostama bude už v sobotu 5.9. v Praze v areálu 7. Hele, prodej lístků bude prej spuštěnej dneska v 8 večer, takže si to rozhodně pohlídej. No a na co se podle Iza můžeme teda těšit? Mám to tady přímo od něj. Let's go. Kdo to bude, co to bude?
1: No, všechno. Víš, co myslím? Koncert, křest, hosti, merch, tattoo spot, burgery.
0: No tak to zní krásně. A kdo tam bude?
1: Nintendo, Sarah Rikas. A další.
0: OK, to znamená, že se asi budeme muset nechat trošku překvapit. Každopádně, co mě na tom pobavilo, je, že celý tenhle, ty ústřižky jsou z rozhovoru s Mikýřem, který v rámci teasingu vlastně na ten křest zahlásil toto.
2: Má před dvouma vyprodanýma autoarenama, kde s hostama pokřtíme nejnovější album. Takže si zapište do deníčku.
0: Pokřtíme album. Načež Izo byl jako, aha, takže ty tam jdeš s náma? A Mikýř byl jako, a můžu tam být s váma? A Izo byl jako, jo, můžeš. Takhle je to jednoduchý. Aha, takže Izo, já vím, že ses mě neptal a tak, ale já taky, můžeme společně pokřtít to album u Palice, hele, já se taky hlásím. Jako, Mikýř chce, já chci taky a vy už jste si na to, pánové, evidentně plácli.
3: Bomba.
4: Vidíme se tam.
0: A já si chci plácnout s váma. Tak třeba se tam objevím. Já bych tam mega ráda byla, tak jestli mě Izo slyší, tak Exit u Palice, let's go! Za mě úplně nejnej album. Tak let's go a zatím jdu teda hlídat ty lístky. Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: tebou, tracky samozřejmě na přání. No a já tady mám teďkon vzkaz od Barči, takže pokud chceš taky svůj song, tak rozhodně neváhej a pošli mi hlasovku, anebo mi zavolej na čísle 210 32 30 30. Vík Těšinka, teď už Barčo, co to bude?
1: Čau, čau. Hele, my teď jedeme se segrou pro pořádnýho bovoráka, takže doufám, že tentokrát ho koupíme, konečně. A nechala bych si zahrát od Hektora kancelář, protože potřebujeme nějakou pořádnou kancelář pro moji ségru. Čau, čau.
0: Ty bláho, Barčo, tak držím palce, doufám, že si dobře dojedete pro toho velkého bavoráka a tomu říkám hodně prostorná kancelář, to není žádný přístěnek pod schody. Let's go, Radio Spin.

0: Check this out.
1: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, nehoda je v Hradci Králové na Labském mostě, dál mířím na dálnice, tady je crash na D35C na 283. kilometru ve směru na Olomouc a to v okolí Přáslavic. Bacha na to, je tady nehoda dodávky a kamionu. No a teď už jsem v samotné Praze a tady máme nehodu v Komořanském tunelu, je to pražský městský okruh, 7. kilometr ve směru na Ruziň a D7, je to uzavřený ten tunel. No a provoz je tady teď zastavený, je to čerstvá zpráva, asi 10 minut zpátky, na místo teďkon jedou složky záchranného systému, takže prosím tě, bacha, pokud jedeš po tý, vlastně po tom pražském městském okruhu, tak aby si jim dal přednost, aby si je pustil. Nehodu máme taky v ulici Kšeberáku, to je v Kunraticích, je to vlastně na Kunratické spojce, tak bacha, tady se taky zdržíš. No a kreš vidím taky na Ořechovce v ulici Cukrovarnická. To je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě dávej vědět 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku. Díky za to.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin
3: Radio.
4: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
5: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 kilometrů trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
4: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
5: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
6: Ahoj, tady je Odeon z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3. 9.

0: podle tebe.
1: Je tomu tak, no a já už tady mám vzkaz od dalšího spinnera.
2: Ahoj, já jsem Péťa, vybral jsem si Viktora Šína pro mýho brášku Tonyho, protože jí má rád a víc nevím co říct.
1: Hele, tady není ani víc co říct, víc co řešit. No tak jestliže má Tony rád až na měsíc, tak já dělám taky radost ráda, takže pro tebe, Péťo, pro bráchu, pro váš bonding time dávám až na měsíc Radio Spin.

Rádio Spin. Dirty to clean my act up. You ain't dirty. You ain't.

0: ladíš Radio Spin a u Majku je tady s tebou Vicky, no a i v příští hoďce se můžeš těšit samozřejmě na komunikátor. Tady hraju podle tebe, tak se rozhodně ozvi. No a v příští hoďce se taky mrkneme na soutěž v pojídání švestkových knedlíků. Jak hudba napovídá, mrkneme spolu na Moravu, kde prostě všichni jí knedlíky ve velkém. O jaký speciální recept se jedná a jak to vlastně celý probíhá a proč už mají sami Moraváci pocit, že to začíná být trošku celé fádní, no tak to ti povím už za 3 tracky. Teď si dáme ještě počasí. Tak se podíváme na to, jak je zrovna teďka venku. Momentálně máme v Praze 15 stupňů Celsia a polojasno, ve zbytku republiky máme až kolem 17 stupňů až 20. No a dneska to vypadá, že pršet vůbec nebude, bude kolem 20 až 25 stupňů odpoledně. Jo, no prostě dneska bude hezky, je to fajn, užívejme, že dneska nejsou ty deště teda.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin, Dash Double. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

0: tohle bylo hard, ale těšte se na příští týden, protože tam si s Domem dáme Music Impro společně. Ve dvou. Slyšíme se zítra. Tak čus.
1: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na rádiu Spin.

0: Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a jdeme mrknout na tu soutěž v pojídání knedlíků. Ta proběhla jako každoročně v rámci Trnkobraní ve Vizovicích. No a já se teda přiznám, že ve Vizovicích jsem nikdy nebyla, ale mám mega nakoukaný to jejich smetiště za městem. Hele, jak to? No tak přece Bolek mě tam bral, tebe snad ne?
1: Daleko na Moravě, uprostřed Valašského království, na malém smetišti poblíž Vizovic žili dva krysáci, Hubert, to jsou já, a Hodan.
0: Takže Hubert a Hodan, já je tímhle zdravím, to prostě je moje dětství. Já jsem se takhle aspoň trochu naučila ten zeměpis, já vím, jsem v tom marná, ale Vizovice vím, kde jsou. Vím, kde jsou. Jsou v tom království Valašského Meziříčí, takže já už se nestratím, tam bych rozhodně trefila. Prosím tě, tak tady v těch Vizovicích pojídejí knedlíky, ale začíná to být prej docela nuda, furt totiž vyhrává stejný jedlík, což už teda teď musí vypadat jak knedlík. Ne, dělám si srandu, ale fakt čučím, jo, protože už po sedmý v řadě vyhrál Radim Dvořáček z Ostravy. Tomuhle říkám opravdu velký shoutout a potlesk. Jako gratuluju, ale tady prostě pan Dvořáček už nemá sobě rovného, jo? Já teda nevím, to si snad musel schovávat i do kapes, ne? Normálně, ty svoje knedlíky, já nevím. Jeden prej váží 30 gramů a jde o velice tence obalenou švestku. Víte co? Takhle, spineři, já tam snad přijedu a udělám pořádek, já tam prásknu do stolu. Hele, tohohle jedlíka už stejně nikdo nepřekoná, to už je jednou jasný, a já bych to zakázala. Normálně, hele, jo, švestek je například zrovna letos malá úrada, hele, jsou tak vzácný, takhle si nacpe pupek jeden člověk a přitom z toho mohlo být slivovice, že celý Trnkobraní se v tom mohlo koupat. No, já to s váma myslím dobře, tak to ještě zvažte. Víš co, no tak koukat tam furt na toho jednoho výherce versus prostě se pořádně vykoupat. Já bych měla jasno, Radio Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, mám tady dalšího pána na holení, tak Láďo, co to bude pro koho? Dobrý den.
2: Tak dobrý den, já bych chtěl zahrát pro mýho syna Ládíka a pro synovce Lukáše zahrát od Luciana Bambu.
1: Jasnačka, mám to tady připravený. Já teda musím říct, že to bude totální nářez. Myslím si, že pánové úplně se rozjedou. Teď půjde práce pořádně od ruky. Tak jdeme na to, Rádio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď.
0: Radíš Rádio Spin a komunikátor s Vicky.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou a Afterwork Summer Affair. Nemusíš mít $20 v tvý kapse, jak tady zpívá Macklemore, protože Summer Affair je zadarmo, ale užiješ si tam úplně skvělou hudbu, kterou bude zařizovat Mike Traffic, Robot, nebo třeba i Orion, Ners. No podle toho, na jaký event dorazíš, protože oni se rozjeli normálně do regionu, po celé republice jsou rozlítaní. No a teď se můžeš těšit, že už v pátek 28. zakempí v Teplicích, a to v kafe Lipová 33. Bude tam pop-up s džementkou, což je úplně jako skvělý bistro, který dělá fakt skvělý jídlo. Takže to si rozhodně nechceš nechat ujít. No a bude tam právě zrovna Mike Traffic, Robot a Orion, který se budou střídat za DJským pultem, takže věřím, že to bude totální paráda. Takže vem kámoše a vyraž tam. Kdyby si chtěl vědět víc, tak rozhodně mrkni na stránky Rádia Spin, kde máš všechny ostatní zastávky. Teď si dáme dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče dálnic, tak tady máme nehodu na D1, a to na exitu 194. Směrem na Prahu je tady nehoda nákladňáku. Pozor, je to v okolí Brna. Teď už máme crash taky na D8, a to na 45. kilometru ve směru na Prahu v okolí Siřejovic, takže pokud můžeš, tak se tomu vyhni nebo opatrně. No a nehodu máš taky na D10, na 29. kilometru ve směru na Prahu. Je tady neprůjezdný pruh, je tady crash v okolí Benátek nad Jizerou. Teď už jsem v samotné Praze, tady máme nehodu na Bělohorské a taky v ulici Kukulova. To je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký čerstvý info, tak prosím tě volej, anebo posílej hlasovku. Čekuju to, díky moc.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin je jediný

0: Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Pusta něco jinýho, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: To je jasný.
1: Jo? No tak dobře, tak jsem zvědavá, jestli trhnete rekord, protože tady koukám, že absolutní rekordman je tady Američan, který byl na trnkobraní a snědl 233 švestkových knedlíků. Tak jo. Schválně, pánové. Tak vám budu držet palce, dejte potom vědět, jak to dopadlo. Dobrou chuť.
0: Dobře,
1: a jdu vám zahrát. Čau. Ahoj. Radio Spin.

0: Spin. No a před náma je poslední hoďka komunikátorů, to znamená, že rozhodně neváhej a ještě si zavolej o svůj song, a to na čísle 210 32 30 30. No a o čem se spolu budeme bavit v příští hoďce, už za 3 tracky, probereme obuv do horských výšin. Je to tak? Já o tom teďko můžu vyprávět. Byla jsem v Alpách, takže pokud nemáš kopítka, a teď myslím takový ty jako kamzíkový kopítka, tak v tom případě je potřeba mít třeba pohorky, no. A když nemáš pohorky, tak do hor, nevím, asi neléz prostě. A nebo víš co, hoď si tam prostě něco plážovýho, třeba žabky, nebo já nevím. No, v těch se taky dobře chodí, moje mamka by mohla vyprávět. No tak o tomhle ti povím už za 3 tracky. I v různých dalších botech, nejen v pohorkách, se dá pobíhat po horských hřebenech. Teď si dáme počasí. Kéž by po hřebenech, jo? Tohle to bylo vyloženě jako po skále. To je normálně horolezec, jak horolezec v holínkách, až na to, že to nebyly holínky, no to ti pak povím. Teď máme v Praze 17 stupňů Celsia a polojasno ve zbytku republiky až 21 stupňů. No a koukám se, že dneska odpoledne bude až 25 stupňů Celsia, což je teda úplná parádinda. No a pršet by nemělo. Když se podívám ještě na zítřek, tak tady už se nám trošku víc zatáhne, bude kolem nějakých 22 až 26 stupňů Celsia. Koukám, že úplně na Moravě, tady na východě, by mohly být i nějaké slabší deštíky.
1: Spin Radio.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
3: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.

0: od restaurace Jemenko. 28.8. se na vás těšíme v Teplicích v kavárně Lipová 33. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.

0: Posloucháš Radio Spin a taky poslední hoďku komunikátoru. No a já si tu teď vypůjčím text od Elánu, od koho jinýho taky, že jo?
1: Královna bělých tenisek, čo viac už můžeš chcet.
0: Tak já ti to teda řeknu, jo, tenisky už jsou out, takže co já bych si mohla víc přát a chtít, no jasně, že kroksky teďka, že jo, tak jsou pohodlný, za druhý mají taky díry, takže jsou prodyšný, no a zároveň taky těma dírama může odtékat důstojnost, jo, jo, je to tak, máme tady jednoho takovýho horolezce, krále hor, a to Tater. Na Slovensku máme novýho krále gumových pantoflí, prosím tě, je to tak. Pán, který se vydal normálně na horské hřebeny v krokskách. Já na to koukám, hele, video je neskutečný, prostě pán tam leze nějaký feráty, vůbec se toho nebojí, všichni kolem mají prostě ty horský pohorky. Já jsem si kupovala kvůli tomu, že jsem jela do Alp teďkon pohorky a říkám si, proč jsem se vůbec snažila? Jako pohorky, ty jsou prostě, člověk má v tom uvařený ty nohy, jo. Je to těžký ty boty, jako samý nevýhody v tom vidím. A mohla jsem si vzít normálně kroksky, jsem se mohla cítit, jak když jdu prostě tamhle do Žabky si koupit rohlíky a matonku. Paráda. Já vůbec nechápu, že jsem si to tak komplikovala teda. Pán ukázal, že evidentně to jde, jenom abych teda tady si trošku přihřála polívčičku. Tak prosím tě, já mám taky mamku, která sice nechodí v krokskách, ale vlastně rozhodla se mít tenhle ten jako tyhle hobby botky do robotky nosit ještě dřív, než to bylo evidentně cool. Mamka chodí vždycky zásadně v Žabkách. Na všechny dlouhý túry, vždycky, když jsme byli u moře a rozhodli jsme se vydat tam někam do hor, tak mamka nasadila svoje pověstné Žabky, potom už pořádně prošlápnuté. Hele, v těch se šlapalo parádně, já musím říct, že jsem jí s těma teniskama nestačila. Takže něco na tom asi bude. Mami, věřím, že by si doporučila všem. Vždycky si tomu dávala 10 z 10, no a jako za mě styl dobrý a asi to taky budu muset vyzkoušet. Pohorky zahazuju. Radio Spin.

0: Vicky tady s tebou, treky na přání, no a na drátě už teďkon Martin. Čau, čau.
1: Ahoj.
0: Hele, prosím tě, Martine, já jsem tady teď probírala toho krále tatranskýho, jak to říct, že jo? Toho pána, který prostě vyrazil v těch krokskách do hor, na horské hřebeny. Co na to říkáš, troufnul bys jsi taky?
1: Na 100%.
0: Šel bys, jo? V jeho šlépějích.
1: Ne, za ním.
0: Dobře. Takže ty rád lezeš do hor, jako máš takhle zkušenosti?
1: Jako nelezl jsem, ale hůl jsem takhle čoudy nahoře.
0: Jasně, jasně. No takže jinými slovy teda je to inspirující pán.
1: Jo, jo.
0: Jo, ale já jsem říkala právě, že bych ho nejradši měla tady v éteru, že bych ho ráda vyspovídala, jako jaký to bylo, jak to šlo. Tak třeba nám dá potom echo, abys věděl, do čeho jdeš. Ale jako skákal v tom jak kamzik, ti říkám, ale dobrý to bylo. Martine, tak prosím tě, co ty si necháš zahrát?
1: Wiz Khalifa On My Level.
0: OK, mám to tady, On My Level pro tebe a pro koho ještě hrajem?
2: Pro
1: Pepika, pro Adu,
2: pro Kubíka,
1: pro Michabre tady na stavbě.
0: Tak super, dobře, tak pro vás, pro všechny na stavbu, ať vám to taky skáče k kamzíkům. Čau, Radio Spin, ahoj.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů. Nehoda je v Lysí nad Labem, a to v ulici Československé armády mezi křižovatkami ulic Mánesová a Zalaborou. Dál mířím na dálnice, tady máme nehodu na D1, a to na 210. kilometru ve směru na Brno v okolí Holubice. No a poskakuje nám D7. Je tady totiž nehoda hned na Lipské při výjezdu z Prahy. Čekej tady 10 minut navíc, pokud se chceš z té Prahy dostat. No a teď už jsem v samotné Praze. Tady máme nehodu na Prosecký, takže bacha na to. A potom taky v ulici Kukulova a taky na Bělohorské. Tady všude jsou kreše, takže opatrně. No a tohle zatím vypadá, že je ode mě z dopravy vše. Pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě neváhej a zavolej, anebo mi pošli hlasovku, ať můžu informovat taky ostatní spinery. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Spin Radio.
2: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3.

0: na Penery, mediální partner Radio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
2: Sedím v Barceloně, páje unikóně, písek moře, more, neptej se mě, co je.

0: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spé, nejvíc rapu v republice.

0: Studio Spin, Vicky tady s tebou, no a teď už taky Jirka. Čau, čau, Jirko.
1: Čau, Vicky, čau, spineři.
0: Hele, Jirko, jaký jsi měl víkend?
1: Já jsem měl krásný víkend, byl jsem kamarádovi na rozlučce se Svobodou, takže jsme se loučili. Bylo to trochu náročný, ale dobrý.
0: A náročný a jako divoký?
1: Divoký, no vlastně možná někdo by řekl, že trošku divoký.
0: A ty jsi to pořádal, měl jsi to na starosti nebo
1: ne,
0: jsi se
1: vesel? Ne, naštěstí ne, já jako jsem vlastně v pořádání čehokoliv strašně špatnej a všichni mý kamarádi to naštěstí ví, takže mi vůbec nic nesvěřujou.
0: Jo dobrý, tak takhle, když jsme v éteru a přiznáváme se, já taky nejsem organizačně schopná, tenhle týden mě to dohání. Omlouvám se všem, no, komu jsem co nedodala.
1: Kdyby teda měla být třeba nějaká, já nevím, akce, kterou bychom pořádali my s Vicky, tak máte jistotu, že nebude.
0: Že se nestane. Takže kdybychom pořádali další ročník hip-hop kempu.
1: Jo, možná to nechají na nás příští rok.
0: Takže nic, to se rozlučte s těma penězma. Hele, tak doufejte, že nám to nepřistane.
1: No, to
0: já čekuju maila každý den, jestli se neozvou organizátoři. Aby to měli na koho svést příští rok.
1: No, asi tak.
0: Tam by to vyšlo. No tak jo, Jirko, prosím tě, co nás dneska čeká ve Spin Extra?
1: My se podíváme na novinku od Iza, na jeho křest. Neviděla jsi náhodou, jak udělal to video?
0: Koukala jsem s Mikýřem, to je hrozně vtipný. Já už jsem to ráno říkala, že jestli stačí říct, budeme křtít, a znamená to, že jsi součástí jako toho křestu, tak já taky říkám, půjdeme křtít, já tam jdu taky.
1: Půjdeme křtít a...
0: čekám. Takže jdeme křtít.
1: Snad mají dostatek CDček, který je jako možný polejt. Jestli budou křtít všichni, tak...
0: Já si říkám, jestli tohle je ta vstupenka, Izo, já to beru. A těším se. No tak jo, takže s Jirkou si určitě ještě řeknete další podrobnosti. No a já už jenom řeknu, jaký je počasíčko. Počasí. Dobrý. Mrkneme na to. Hele, dneska je to fajn, dneska nemá vůbec pršet, Jirko, což je za mě fakt výhra teda.
1: To je hezký.
0: 18 stupňů v Praze, ve zbytku republiky až 22 stupňů, máme polojasno, odpoledne až 25, zítra bude kolem 22 až 26, no a nějaký lehký déšť můžeme čekat jenom na Moravě, takže my v Praze jsme v suchu a západ taky.
1: Tak dobrý.
0: Takže dobrý. Posílám slunce i na Moravu, ale každopádně dneska se to týká nás všech, bude hezky. Tak mějte se krásně a budu se těšit zase v úterý. Čau, čau. Spin Radio.
2: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
3: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
2: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
3: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.

nastavil zákony tak, aby platili, řekni, ať přísahá na Bibli. Mě nabodně na vidle, jestli se pletu, nejdrom zasu v klidu si navykli. Rakety za ganžu, za pitlik, tady máš baganže se zabydli.

0: New Jerusalem. Get the fuck up, Shaolin. Get the fuck up, Long Isle. Get the fuck up, worldwide. Get the fuck up.
1: Přeju ti pohodový pondělní odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Mikem je tady s tebou Jirka, já tě vítám opět u pořadu Spin Extra. Doufám, že jsi měl pohodový víkend, že jsi pořádně odpočal, nabral si síly na další pracovní týden. My se dneska podíváme, jak už jsem tady pár minut dozadu říkal, na Izův křest, který nám dá ještě před jeho dvěma vyprodajnýma O2 arenama. Podíváme se ale taky za hranice, a to konkrétně za Lil Yachtym, protože ten zdá se mění svoji profesi a oficiálně se z něj stává wrestler. Víc si o tom řekneme už za pár minut. Po celou dobu taky budu hrát samozřejmě přesně podle tebe, takže tady můžeš i ladit svoje oblíbené pecky, a to buď to pomocí našeho čísla 210 32 30 30, nebo taky můžeš nahrávat hlasovky do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a za hodinku už si dáme taky naší pravidelnou hádanku 3 v jednom, kde opět potrápím tvoji mozkovnu, tak na to buď rozhodně taky ready. Tak jo, můžeme to odpálit. Pondělí Spin Extra s Jirkou startuje právě teď. Jdeme si to užít. Check it out.

Posloucháš Radio Spin, americký rapper Lil Yachty, tak včera oslavil 29 let, takže ještě takhle zpětně samozřejmě všechno nejlepší. No a oznámil u toho taky velkou věc a to, že nově bude wrestler. Bude teda zápasit už 6. září a to proti baronu Corbrainovi, který teda se vrátil do ne MMA, ale WWE, aby teda zápasil a daří se mu tam jako, řekl bych, podstatně líp, než se mu dařilo, než tam byl předtím. Každopádně Lil Yachty tak si aktuálně vyzkouší, jaký to je nestát na stage s mikrofonem, ale bejt v ringu jako wrestler. No a úkol zní jasně, bude to 5minutový zápas a když Lil Yachty vydrží celých 5 minut, tak potom baron Corbrain tak slíbil, že si dá odvetu ještě ten stejný večer proti Trick Williamsovi a to z titul o pás. Takže myslím si, že ve hře toho opravdu hodně. Navíc tohle budeš moct sledovat celý taky samozřejmě online, takže nebudeš kvůli tomu muset jet až do Ameriky, ale můžeš se na to podívat i z pohodlí domova. Takže mrkni na to, jak se Lil Yachty mu bude dařit. No a my už teď pokračujeme s hudbou. Posloucháš Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin na D11. Aktuálně vidím obousměrný zdržení, a to u 31. kilometru, takže na to určitě dávej bacha. Bacha taky při příjezdu do Prahy, a to jak na D8, tak před Prahou to stojí i na D6, nebo taky na D5, takže tady všude rozhodně dávej bacha. Co se regionu týče, tak vidím zasekáno taky v Českých Budějovicích, tam si postojíš jak v ulici na Dlouhé Louce, tak taky v podstatě výjezd z Českých Budějovic ve směru na Benešov, tak tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš. Ostatní dálniční tahy a taky regiony jedou ale bez problémů. No a když se mrkneme na silnice v Praze, tak tady velký zdržení aktuálně hlásí Kbelská ulice. Postojíš si tady směrem ven z Prahy, takže určitě bacha. Bacha taky na Dobřížský ulici, kde se to štosuje ve směru na Strahovský tunel. No a co se nehod týče, tak aktuálně tady vidím jeden crash, a to v ulici Jana Želivského. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Spin Radio.

0: Já tady po celý odpoledne hraju přesně podle tebe, takže tady můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Mám tady jeden vzkaz od vás, tak jdeme rovnou na něj.
1: Jo, poprosil bych Hector Kancelář.
0: Tak bude to Hector a jedna kancelář, ještě to tady bylo s přáním, že to bude pro tatínka, takže samozřejmě ho taky zdravím, jednoho Hectora tam házím, no a jdeme si ho společně takhle při pondělku užít.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Radio Spin, Jirka za Majkem, my i dál pokračujeme v pondělním Spin Extra. Dneska máme 24. srpna, svátek tak slaví Bartoloměj, takže všem Bartolomějům přeju jenom to nejlepší. Nás už za pár minutek čeká naše pravidelná hádanka 3 v jednom, takže na to buď rozhodně ready. No a samozřejmě i dál tady taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Potom si ještě taky řekneme o křtu, který včera oznámil Izomandias, oznámil to dost vtipně, a to takovým videem společně s Mikýřem, takže o tom si pak samozřejmě taky povíme po naší hádance 3 v jednom. Ještě předtím ale koukneme taky na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 19 stupňů, ale je tam nádherně slunečno jasno. Podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky, plus minus 1-2 stupínky kolem té 20, je to úplně všude. Zítra to bude o něco teplejší, maxima se vyšplhají na 23, ale zítra to na rozdíl ode dneška bude už zatažený.
1: Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz
2: Radio Spin jde s tabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí?

0: tam forete, slyšíš tam to? Nic neodloučí pan Pavlouček. Jo, neodloučí pan Pavlouček, cít nebo někdy, tam jsou důležitosti, pozor, to vás se mi navazuje. Nešahím do toho refrénu, až to tam k***ti vole, vzjebí vole, neumějí vole, tak stařit vole.
1: Napiš si na svůj Twitter, že už se nenarodí další Jirka Šlitr. Každá babka ti to poví, že tady chybí nové odřech nový. Český humor teď

Posloucháš Radio Spin, máme krátce po 2. hodině odpolední, no a to je čas, kdy nám tady startuje naše pravidelná hádanka 3 v jednom, ani dneska tomu nebude jinak. V téhle hádance pro tebe mám vždycky nějaký 3 jména, ale můžou to být i 3 filmy, 3 tracky, zkrátka 3 nějaký věci, které mají ale společný pojítko a na tobě je tuhle společnou věc odhalit. Takže jdeme rovnou na to, dneska se vrhneme právě do světa filmu a zajímá mě, co by mohlo spojovat filmy Madame Web, Blondýnka a taky emoji ve filmu. Nechám to schválně takhle ze začátku bez nápovědy, tu ti dám za pár minut, jestli ale třeba už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo spojovat filmy Madame Web, Blondýnka a taky emoji ve filmu, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia a to na číslo 210 32 30 30. Tak schválně, jestli na to dneska někdo z vás kápne. Rádio Spin!

0: Ale těšte se na příští týden, protože tam si s Domem dáme Music Impro společně. Ve dvou. Slyšíme se zítra. Tak čus.
1: Dominik Musil a Krištof Švehlík. V prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na rádiu Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, kde i dál pokračujeme s naší hádankou 3 v jednom. Dneska tady hledáme, co by mohlo spojovat trojici filmů, a to konkrétně filmy Madame Web, Blondýnka a taky Emoji ve filmu. Jdeme si poslechnout, co typujete.
1: Ahoj, tady Jarda. Já si myslím, že budou mít všechny tři filmy společného dabéra.
0: Tak máme tady tip, že by to mohl být společný dabér. Já můžu prozradit, že se o společného dabéra nejedná, nejedná se ani o žádného herce, dokonce ani o režiséra, ale všechny tyhle tři filmy získaly nějakou cenu. Madame Web tuhle cenu získala v roce 2024, Blondýnka v roce 2022 a Emoji ve filmu v roce 2018. Takže jestli už teď tušíš, jaká cena by mohla spojovat filmy Madame Web, Blondýnka a taky Emoji ve filmu, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo samozřejmě můžeš stále i volat přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Posloucháš Rádio Spin? Yeah. All my gangsta niggas is in the building on this one.

0: Hádanka 3 v 1 na rádiu Spin je v plném proudu. Dneska tady hledáme, co by mohlo spojovat filmy Madame Web, Blondýnka a taky emoji ve filmu. My už teda víme, že tyhle filmy spojuje nějaká cena. Je to ale cena, po který tvůrci často netouží. Takže jestli už teď tušíš, jakou cenu by mohl vyhrát film Madame Web, Blondýnka nebo taky emoji ve filmu, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo taky můžeš zavolat přímo sem ke mně do studia na číslo 210 32 30 30. Na svoje tipy máš pár posledních minut. Rychlá doprava na rádiu Spin, tak začneme opět na dálničních tazích. Velký zdržení tady aktuálně hlásí D8 u 43. kilometru. Tady vidím obousměrný zdržení, dávej na to určitě bacha. Bacha dávej taky na D11, 31. kilometr, hlásí taky obousměrnou štosovačku. No a obousměrný zdržení hlásí i D5, a to u 59. kiláku. Regiony tak ty jedou naprosto v cajku. Když se pak podíváme ještě na silnice v Praze, tak tady si postojíš zejména v Kbelský ulici, kde se to štosuje směrem ven z Prahy. Štěrboholská spojka, ta je zasekaná obousměrně, no a lehký zdržení hlásí taky Bubenečský tunel, a to směrem na Povltavskou. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak dávej vědět, no a já to samozřejmě tady všem ostatním spinnerům budu posílat dál.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin. Spin Radio.

0: No pokiaľ som ti nikdy nedal nič, možno si to len nevieš predstaviť. No keď si chytil aspoň niečo, tak odo mňa príjmi tento.
1: Pošla niečo jinýho, prosím, spíme.
2: Poď to rozpáliť, poď, poď, poď.
3: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
4: Milujú mě nenavidět, mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet.

0: Ladíš Radio Spin, my už tady máme závěr naší hádanky 3 v jednom, kde jsme dneska hledali, co by mohlo spojovat filmy Madame Web, Blondýnka a taky emoji ve filmu. Bohužel už tady nemám žádnou další nápovědu, takže si rovnou jdeme poslechnout vaše tipy.
1: Všechny tyhle filmy tak vyhrály Zlatou malinu za nejhorší film.
0: Zlatá malina, ta se tady objevila dneska několikrát.
2: No, já si myslím, že všechny 3 filmy dostaly Zlatou malinu.
0: Dáme si ještě jednu vaši hlasovku.
3: Čau, že by to byla Zlatá malina.
0: A Zlatá malina se nám tady opakuje i do třetice a samozřejmě je to přesně tak. Všechny tyhle filmy vyhrály takovou anticenu zvanou Zlatá malina, která teda se uděluje za nejhorší filmy, nejhorší herecký výkony a tak dále a tak dále. Zkrátka nic, co by si chtěl jako tvůrce, aby tvůj film dostal. Madame Web, tak ta dostala cenu za nejhorší film v roce 2024, Blondýnka v roce 2022 a emoji ve filmu v roce 2018. Těch správných odpovědí se tady objevila hromada, takže je vidět, že i ne úplně ty topky filmový máte zmáklý. No a takže díky vám všem, kteří jste se mnou hádali. No a samozřejmě další hádanku 3 v jednom si dáme zase zítra krátce po 2. hodině tady na Rádiu Spin.

0: Radio Spin, Jirka, přeju ti příjemný pondělní odpoledne, máme 24. srpna, svátek tak slaví Bartoloměj, takže přeju jenom to nejlepší. My se už za pár minutek podíváme na novej special oznámený křest alba Exit u Palice, který teda Izomandias oznámil včera k večeru, takže ti řeknu, kde ještě vidět Iza před jeho dvěma vyprodanýma O2 arénama. No a ještě předtím ale samozřejmě taky musím zmínit, že tady po celou dobu i dál hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Jdem se ještě taky podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 19 stupňů, stále tam je krásně slunečno, jasno, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Co se pak zítřka týče, tak tam se nám to teda zatáhne, už nebude tak krásně slunečno, ale maxima ty nám ještě dokonce stoupnou, a to až na 23 stupňů. Spin Radio.
1: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3. 9.

0: Za 4 minuty, 3 hodiny, to je přesný čas na rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

Radio Spin, Jirka za Majkem. Včera tak Izomandias přišel s velkou novinkou, a to když oznámil křest alba Exit u Palice. Tenhle křest proběhne 5. září v areálu 7 v Praze, takže už to bude opravdu zanedlouho a bude to tak vlastně jedna z posledních možností, kde Iza vidět ještě před jeho dvěma vyprodanýma O2 arenama, který má závěrem září. To oznámení celkově toho křtu tak bylo pojato vlastně dost netradičně, protože Izomandias je známý tím, že nechodí do rozhovorů. Teď ale udělal takovou výjimku a společně s Mikýřem udělali takovej jakoby rozhovor, kde pozvali právě na tenhle křest. Celý to video najdeš buď to u nás na Instači nebo na Instači Izomandiase. Rozhodně se na to mrkni, dozvíš se tam všechny potřebné informace, jak o samotném křtu, tak taky včetně toho, jaký se tam třeba objeví hosté a tak dále a tak dále. Mrkni na to, je to zároveň mega vtipný. Mikýř tam prostě k tomu ještě nasadil tu jeho korunku s tím jeho humorem. Myslím si, že to si sedlo opravdu hezky. No a navíc se tam taky dozvíš, že ten, kdo pokřtí samotný album Exit u Palice, tak bude právě Mikýř. Takže se všema se budeš moct vidět už 5. září v areálu 7 v Praze. Mrkni na videjko, no a třeba se společně i na samotném křtu uvidíme. Radio Spin!

Posloucháš Radio Spin, vím, že je teprve pondělí, ale možná už teď přemýšlíš nad tím, co budeš dělat o víkendu, tak já tady pro tebe mám hned jeden tip na pátek, a to v Teplicích, protože v Teplicích v kafé Lipová 33 proběhne další afterwork od Mikea Trafika. To znamená spousta jeho DJských setů, ale zároveň taky spousta hostů, který se objeví za mixážním pultem. V Teplicích tam bude taky DJ Robot, nebo dokonce taky Orion. Zároveň tam bude i pop-up jeho restaurace Jam & Co, takže tam budeš moct ochutnat i jídlo právě z téhle Trafikovo restauračky, takže nejen, že si poslechneš skvělou hudbu, ale taky se dobře najíš. Další zastávky, tak ty nás čekají potom ve Varech, v Praze, v Rakovníku, zkrátka všechny další místa, na ty se můžeš podívat na našem webu radiospin.cz, takže se na to rozhodně mrkni, no a třeba se na nějaký zastávce i společně uvidíme. Radio Spin!

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme na dálničních tazích. D11 aktuálně hlásí velký zdržení u 31. kilometru. Postojíš si tady obousměrně, takže bacha na to. Bacha taky na D8, tady se štosuje 43. kilometr, taky obousměrně. Postojíš si i na D6, a to při příjezdu do Prahy. Taky výjezd z Prahy je zasekaný potom na D1. Co se regionu týče, tak Český Budějovice hlásí lehký zdržení v ulici Na Dlouhé Louce. Jinak ale nevidím žádný štosovačky ani žádný nehody. No a mrkneme se rychle ještě taky na silnice v Praze. Tady si postojíš v Kbelský ulici, a to směrem ven z Prahy. Štěrboholská spojka, ta je zasekaná obousměrně. Bubenečský tunel směrem na Povltavskou, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál, aby na těch silnicích byly taky v obraze.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: nezlobte se, že vás obtěžuju. Máte sklep?
1: No jistě.
0: Já jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Tak nevím. Máte sklep?

0: podle tebe.
1: My teď před sebou máme ještě dnešní poslední track v rámci pořadu Spin Extra, který bude na přání, a o ten si řekne teda Tomáš. Čau Tomáši.
2: Ahoj.
1: Tomáši, než se ještě vrhneme na tu hudbu, tak mě zajímá, máme za sebou víkend, jaký jsi měl víkend?
2: Výborný víkend, byl jsem za kamarádem.
1: Krása, no tak kamarádský vztahy se mají samozřejmě udržovat. No a co tam teda hodíme do toho éteru?
2: Dneska tam hodíme něco od Tiesta.
1: DJ Tiesto, já ho tam hážu i společně s T Dolla Sign. Budeme to někomu posílat speciálně?
2: Pro tebe a pro všechny posluchače.
1: Super, tak jo Tomáši, já to tam hážu. Díky moc za tenhle track a měj se hezky, hezký den, čau.
2: Děkuju, ahoj.
0: Radio Spin. Spin Extra Circo. Spin Extra Circo.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka, my už tady máme závěr dnešního Spin Extra, už tady je na tebe čeká čel na spinu, který tady samozřejmě znáš s Márou, ale dneska výjimečně, vlastně nejenom dneska, ale celý týden.
1: Celý týden,
0: to výjimečně tak? S Matým, čau Maty.
1: Výjimečně s Matým, čau Jirko.
0: Já jsem tady dneska mluvil o křtu Izomandiase Exit u palice. Mm-hmm. Viděl jsi videjko, co natočil z Mikíře?
1: Hele, viděl jsem dneska, já jsem o tom taky chtěl mluvit, ale řekněme si, asi se zvolím jiný téma. Každopádně jo, viděl jsem to a hele, já tady sice nebudu v to datum, ale myslím si, že super, vlastně Izomandias a Mikýř, tak dokonce x let zpátky, nebo asi ne x let, ale nějakou dobu zpátky, tak týzovali, že spolu budou mít nějaký rozhovor, který teda nakonec nikdy nevzniknul a tak když jsem viděl to disco, tak jsem si říkal, tyjo, je to ten rozhovor a ne. Je to teasing na ten křest.
0: Já si to vlastně taky pamatuju, to bylo vlastně udělané tak, že tam přece přišel Izomandias do toho studia a Mikýř jakoby na ten rozhovor nepřišel.
1: No, protože on byl na tom Survivoru potom.
0: On byl na Survivoru, yes, a teď teda bylo tohle. Já jsem si teda myslel, že to bude taky ten rozhovor, ale musím říct, že celá ta pozvánka byla strašně vlastně vtipná, strašně hezky udělaná. To, jak tam bude i Mikýř sám křtít tu desku, tak super. Mi přijde jako, že to je fakt super.
1: Jako já si myslím, že pecka, že Mikýř prostě ten člověk, který propuje vlastně tu mladou generaci a pro Iza si myslím, že je to naprostá jako výhra ho tam mít.
0: No co budeš mít ještě ty dalšího včelu na spinu?
1: Hele, já budu řešit AI reklamy a obecně AI plagáty na různých produktech, na festiácích, v restauracích, prostě všude, čemu se vyhnout, čemu se nevyhnout. A budu řešit taky Kelina a Bulhara a jejich možná potenciální novej kolab, protože Kelin vydal takový, nebo prostě hodil na Instagram takovej prostě post, kde je nadovolený právě s Bulharem a ještě s jedním producentem, takže to budu řešit. A nevyhnem se samozřejmě ani rap DNA.
0: Yes, tak jo, tak na to si tady na všechno počkej s Matym. Myslím, že u AIka se taky dá třeba zastavit u Separova novýho alba.
1: No, jistě.
0: Nebudu to dál tady rozmazávat už. Jdeme se podívat ještě, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 19 stupňů, je tam stále krásně, slunečno, jasno. Zítra tak se nám to teda trochu zatáhne, ale maximaty budou dokonce ještě výš než dneska, a to na 23 stupních. Podobně bude vypadat i celý zbytek České republiky. Tak užívej pohodovej zbytek dnes s Matým a my se slyšíme zase zítra. Jirka, Radio Spin. Peace.
2: Spin Radio.
3: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.
4: Radio Spin. Vítá v

0: Jsme Rádio Spin.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Radio Spin. Československý underground.

Posloucháš Chill na Spinu, taky Radio Spin, s tebou je Maty, Filip tady dneska, spolu budeme až do sedmi a čeká nás toho klasický ranec. Podešíme AI reklamy, taky Kelina a Bulhara a jejich potenciální kolab a nevyhneme se ani rap DNA, kde budeš klasicky hádat hiphopovej sample. Do toho si samozřejmě zahrajem taky tvoje tracky na přání, takže si určitě objednávej na 210 32 30 30 nebo si pošli voiceovku a my začínáme. Tohle je Chill na Spinu, let's go!

Mate on the mic, taky chill na spinu. Už jsem tě tady slíbil AI reklamy, takže s nima to taky celý začnem. Hele, ruku na srdce. AI dneska používají snad úplně všichni. Školáci, vysokoškoláci, manažeři, designéři, účetní. No prostě snad úplně každý, včetně mě. Já si myslím, že je to úplně super, ale jako nástroj. Když to lidi používají prostě jako nástroj, tak je to za mě úplně nejvíc užitečná věc. Každopádně, jak se říká, dobrý sluha, špatný pán. Konkrétně narážím na to, když si otevřeš třeba Foodoru, Volt, Bolt nebo jakoukoliv takovouhle věc na objednávání jídla. A projíždíš si ty restaurace, no a místo vyfoceného jídla tam jsou AI vygenerované obrázky. Co to jako je? Když si něco chci koupit k jídlu, tak chci vidět to jídlo, ne jak by to mohlo vypadat. Chápu, že ty podniky nemají prachy na designéry nebo profi fotografy, ale tohle mi regulárně přijde jako podvádění zákazníků. Co ty? Na co si nejbizarnějšího při objednávání jídla narazil právě ty? Klidně dej vědět, protože mě tyhle králíci v petli už začínají solidně vytáhnout.

0: Posloucháš právě Radio Spin, s tebou je tady taky na chillu, na spinu, tentokrát Matej, no a my pokračujeme s naší AI témou. Už jsme tady probrali zavádějící AI fotky jídla v restauracích, no a teď to posuneme o level dál. Oni to totiž nedělají jenom restaurace, ale AI reklamu dělají i velký média nebo interpreti. Jak jsem řekl, AI jako nástroj nedisuju, když to teda někdo umí používat správně. Každopádně, jak je možný, že třeba někdo, jako je Separ, může vydat desku, obrovskou desku s Rafaelem a cover art je tak odfláklej, že tam mají postavy 6 prstů. To už mi přijde bizár. Ale pozor, tohle se neděje zdaleka jenom na Slovensku. My jsme samozřejmě museli tenhle ten státík prostě trumfnout a to vděčíme díky Superstar. Superstar je značka, kterou nás snad úplně každej, ale někdy se chybička asi vloudí. Schválně se koukni, až budeš někdy v metru na nějakou reklamu právě Superstar. Když se totiž podíváš pořádně, tak uvidíš, že tam mají opět lidi v pozadí na tom plakátu, dvojitý hlavy nebo opět zvláštní počet prstů. No a já se ptám, jak je tohle sakra možný? To už jim po buknutí Kellyna s Evou Farnou nezbyly prachy? Rychlá doprava na rádiu Spin, čekneme klasicky nejdřív dálnice, které jsou relativně sízný, takže ti udělám radost. Zdržíš se každopádně na D1 až akorát v Brně na 200 km, tam to popojíždí v obou směrech, zdržení čekej tak 10 minut. V regionech tam se zdržíš opět v Brně, a to v ulici Zvonařské a potom v Budějkách v ulici Nádražní a v Liberci na 35C v centrum. Přesuneme se ale rovnou do Prahy, tam je solidně zasekaná, popojedeš si hlavně na spojce, ta popojíždí cca od Černáku až k Europarku na Průmyslový, v opačném směru to popojíždí od Zahraďáku taky na Průmyslovou, zdržíš se potom taky u Řeporí a hlavně u sjezdu na Barrandov. V centru je potom zasekaný klasicky Nuslák směr Legerka, taky Ječná, Vilzonka u muzea, hustí je Davidský kulaťák, taky Bělohorská u Ladronky, tam je teď bouračka, tak tam hlavně pozor, bouralo se potom taky v Hartigově na Jarově a bouralo se potom taky na Českobrodský a to u Limuský. K rychlý dopravě je to zatím všechno, ty ale stay tuned, s tebou je Maty, Radio Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin.

0: Fin Fresh Hits v premiéře každý pátek od 5 odpoledne na rádiu Spin.
1: Pusť něco jiného, prosím, Spine. Pojď to rozpálit, pojď.

0: den. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš Radio Spin, s tebou tady Felí taky Maty a já už tady mám první svůj track na přání, který tentokrát zahraju pro Vojtu, který ho už mám tady na drátě. Čau kámo.
2: Čau, dej, zdraví vás. Vojtě, si rozum, zdravím sebe a všichni, co jsou minimálně 5 metrů okolo mě.
1: No tak krása, tyjo, tak to je obrovský kruh teda.
2: No, no, a poprosím zahrát, jo, bo to je teď hrát Izem, what the fuck.
1: Jasný kámo, komu to pošlem, to je z toho novýho alba.
2: Hele, všem, co nejsou degenší a hlavně tam nahoru třeba, tam dají více tracků a přístupní, protože výběr je docela dost omezený.
1: Dobře, tak to posíláme všem nahoru, taky všem Spinners, samozřejmě taky tobě a ať ti hezký zbytek pondělí takhle krásně uteče s tímhle trackem. Dávám to tam, Vojto, čau.
2: Tak jo, díky, mějte se, čau, a přeju hezký zbytek, ne.
0: Radio Spin.

0: I chill na spinu, tentokrát s Matem, tu vonku hodinku jsme řešili AI a to jak na fotkách z restaurací prostě jídla, tak na kavrech velkých hudebních desek nebo třeba taky na plakátech Superstar. Ale co je na tom AI vlastně nejhorší, to už mi dal vědět do apky Petr.
1: To čau, těm AI mě na tom nejvíc vadí, že všechno ta grafika od těch AI je úplně na jedno brdo, že se na to podíváš 10 metrů a nevíš, že to vytvářela AI. Myslím, že na tom by měl jako výrazně zapracovat, aby měli víc typu ty grafiky. Měj se, čau.
0: Petře, naprosto s tebou souhlasím. Ta AI to prostě dělá tím svým nechutným přeplácaným způsobem. V těch plakátech se nedá vyznat, do toho používají dokola furt ty stejný efekty a náměty. Ty jsi mi prostě, kámo, promluvil do duše. Takže AI roboti, přemýšlejte někdy jako Petr, protože ten čávo, ten má recht. Podíváme se společně taky na počasí, venku je momentálně vlastně docela příjemně, 21 stupňů, lehce pod mrakem, k večeru to postupně bude padat na 16, přes noc bude nejnižší teplota 12 stupňů a zítra ráno čekají teploty taky kolem 16 a zítra by se to mělo vyšplat až na nějakých 25, ale mělo by být stále pod mrakem. S tebou je Maty a ty posloucháš Radio Spin.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin Death Double. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který DAB umí. Radio Spin jde s DABou.
4: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
5: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
4: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
5: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.

Jo, jo, dáváš Radio Spen, Matty on the mic, je pondělí 24. srpna, svátek má Bartoloměj, takže všechno nejlepší. A kromě toho je tady taky rap DNA, kdy ti pouštím já samply z tracku a ty hádáš právě ten track, z kterýho to je. Já myslím, že nemusím na nic čekat a myslím, že se rovnou můžeme pustit ten sample, jdeme rovnou na to.

OK, takže to bylo ono, ty posílají určitě svoje tipy a to buď voiceovkou a nebo se rovnou cinkni do naší mobilní aplikace. Pošli si voiceovku na naší mobilní aplikace nebo si cinkni na 210 32 30 30 a řekni mi, z jaký písničky tenhle ten sample je. Tak schválně, kdo to uhodne.

0: Tohle bylo hard, ale těšte se na příští týden, protože tam si s Domem dáme Music Impro společně. Ve dvou. Slyšíme se zítra. Tak čus.
1: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na rádiu Spin.

0: It's a beautiful day, dáváš Radio Spin, s tebou je tady taky Maty a Chill na Spinu a taky Rap DNA, kde ty hádáš samply ze známých rapových tracků, který ti já tady pouštím. Už jsem ti tady pouštěl jeden takovej sample a já si myslím, že se můžeme rovnou pustit znova. To byl on, každopádně já už jsem tady dostal nějakou prostě voiceovku, tak si jdeme pustit od Bobana.
1: Čau, tady Boban. Hele, co se týče toho samplu, tak ten sample mi strašně připomíná to, co má na beatu Separ v písničce Nejde to.
0: OK, kámo, cením za tenhle ten tip, každopádně, hele, není to úplně ono a já si myslím, že si to pojďme pustit znovu ten sample.

OK, takže to bylo ono a já už ti teď můžu dát rovnou nápovědu, že je to Bob Marley, tenhle ten prostě sample, a ten, který ho vysemploval, je člověk, který dělal takový trošku víc gangsta rap, je to ze zahraničí a dokonce byl i párkrát střelený, takže ty určitě dávej svoje tipy jak do apky, tak mi klidně volej. No a my pokračujeme, schválně, kdo to uhodne.

0: OK, ty dáváš Radio Spin, taky chill na spinu, ne komunikátor s Matem, každopádně Matej je s tebou stále a máme tady samozřejmě Rap DNA, kde řešíme tenhle ten sample. Přesně tak, já už jsem tady dostal nějaký teda tipy, některý nebyly správný, každopádně, hele, mám už tady tři spinnery, který už si něco tipli, tak se jdeme podívat, co byl ten jejich tip. Začneme nejdřív s Danem.
1: Zdare, co telefonu Dan, prosím tě, ten simple nebo jak se tomu říká, tak to je od 50.
0: Správně, kámo, je to 50, ale teď, jaký je to track, odpovídám na to třeba Petr?
2: Takže moje jméno je Petr, song je 57 Jdou šábat.
0: OK, to zní slibně, no a co takovej třeba Ondra, ten to potvrdí, nebo co si on myslí?
3: Ahoj, tady Ondra, je to 50 Cent Window Shopper.
0: Je to Window Shopa od 50 Centa, takže super tipy, chlapi, krásně jste to uhodli. Je to samozřejmě tenhle ten ikonický track, který všichni známe a milujeme. No a protože jste takhle šikovný, tak si ho společně taky za chvilku zahrajeme. Jdeme ještě na počasí. Respektive na rychlou dopravu, no a začneme u dálnic, ty jsou relativně docela sízný, až teda na Brno, tam jede jednička zasekaná na nějakým 213 kilometru a až na nějaký 209, zdrží se tam tak 8 minut. Regiony jsou momentálně v klidu až na Liberec, tam popojíždí 35 v centru, co se týče Prahy, tak to je relativně hodně zasekaná, tam popojíždí celý pražský okruh, konkrétně od Běchovic až k Europarku na Průmyslový, v opačném směru to popojíždí taky u Záběhlic. Zasekaný je to taky u Braníku, taky u Řeporyjí a u sjezdu na Barandov. Bouralo se potom taky na Bělohorský u Ladronky, bouračka je taky v Bubenickém tunelu u Letňan a zasekaná je taky Nuselák, směr Legerka a v centru samozřejmě Vilzonka. K dopravě zatím všechno, za chvilku si dáme další nebo poslední track na přání v téhle hodině a potom nás čeká vyvrcholení.
4: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin. Spin Radio.
5: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3. 9.

0: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spine.

0: 32 30 30. Hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš Radio Spin, taky chill na Spinu tady s Matem. Mám už tady další track na přání a tentokrát zahraju pro Michala, který už mám na dráže. Čau.
2: Ahoj.
1: Tak co Michale, jak to dneska jezdí?
2: Ahoj, ale jezdí se celkem dobře, teď s rodinou se akorát jdem podívat na nějaký koberec, ještě na nějaký doplňky asi.
1: OK.
2: A dneska celkem doprava byla dobrá v Praze přes den.
1: Docela jsem koukal, že to nebylo tak zlý, každopádně samozřejmě není radno si nedávat pozor samozřejmě.
2: Ano, u nás v Lisích teď byla nehoda, 74-letý pán byl v skotkyni na přechodu a musel helikoptéra pro ní přiletět.
1: To reálně nepřejeme vůbec nikomu, doufám, že samozřejmě pánovi je nejlépe, každopádně nejlépe i nám, protože máme tady připravený track na přání a hele, bude to od Shakiry s Pitbullem, vybrali jsme track Get It Started, komu ho pošlem?
2: Ale tak určitě Alex se mý srdce, která si ho přála.
1: Dobře.
2: A tobě a mý manželce.
1: Tak jo, tak manželce, srdce samozřejmě tobě, ať si užijete takhle hezký, příjemný rodinný večer, dávám to tam. Ahoj.
0: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice. To these rappers I apologize. I know it ain't fair. Only ball I drop. New Year's, Times Square. The world is mine. Six cents. I see the seven cents. Now baby, let's get started for life.

0: Ladíš Radio Spin, Matty here, chill na Spinu. Už jsme tady spolu vyřešili Spin DNA, pouštili jsme si sample Boba Marleyho, který, jak už víme, tak použil 50 Cent do tracku Window Shopper, což je track o tom, že chodíš po ulici a koukáš do těch výloh na ty drahý Rolexy a sníš o tom, že si jednou třeba taky koupíš. Vyšlo to v roce 2005 jako single a pak se to zařadilo i do soundtracku k filmu Get Rich or Die Tryin. Super film, ale hlavně super track, který si pustíme hned po počasí. Venku je momentálně vlastně relativně příjemně, 19 stupňů pod mrakem, k večeru to spadne ještě na 15, přes noc bude nejnižší teplota 12 stupňů a zítra ráno čekají teploty kolem 16 a přes den by se to mělo vyšplat až na nějakých 25 stupňů, ale měl by být stále pod mrakem. S tebou je Maty, ty posloucháš Chill na Spinu a my jedem dál?
1: Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
3: Radio Spin vítá všichni.

0: jsme Rádio Spin.
1: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal Lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte Lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.

0: aplikace.
1: Posloucháš Radio Spin, na majku je Maty a protože je něco málo po šestý, tak startujeme poslední naší společnou hodinku tady na Chill na Spinu, která je speciální, protože si hrajeme celou tu hodinku tracky na přání, takže si určitě objednávej na 210 32 30 30 kolem a nebo si pošli voiceovku na naší mobilní aplikace, jako to udělala třeba na ty.
2: Čau spinneři, já se jmenuji Natálka, chtěla bych sem prosím zahrát Stíny od Viktora Šína, děkuju.
1: Jasná zpráva Natálko, Stíny jsou naprostej banger, takže ho tam posílám. Let's go!

0: aplikaci.
1: Dáváš Radio Spin, na majku je Maty a mám tady další track na přání z týhletý hodinky, kde si hrajeme jenom na přání. No a já už tady mám přání od Sebíka.
2: To by Hardy Kop se vzkazem Fríle Genza na Bory pro Lukáše.
1: OK, jasná, dobrá zpráva, takže pro Sebíka, samozřejmě taky tomu, komu to posílal. Dáváme si tam jednoho hardtricka, let's go!

0: je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: 210-32-30-30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.
2: Oh yeah, word up, word the mother. Here comes G-Rap with another one, y'all. We gonna swing this like this.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš Radio Spin, na mic'u je Maty, no a tentokrát hraju přesně podle Davida, kterýho už mám na drátě, čau.
2: Čau, kámo, čau, čau.
1: My jsme tady kecali chvilku o prázdninách, tak kámo, pověz, ty jsi byl v Sedmi horkách a tam lidi většinou, to je takový kemp, a lidi tam i chodí prostě chytat ryby, ale ty jsi tam nechytil rybu, pověz nám, co jsi tam chytil.
2: Já jsem byl tam teda postanem a místo ryby, že jo, dává tomu se tam ve 40 stupních kolů, já jsem tam chytil anginu, bohužel.
1: Anginu jsi tam chytil, oh ne.
2: No, no.
1: A to v těch největších horkách, ne?
2: Neměl jsem, ale bohužel.
1: Poučení prostě pro ostatní. Hele, vybrali jsme písničku od Pitbulla, Feel This Moment. Komu to pošleme?
2: Takže bude to pro všechny scenéry, pro mě a hlavně pro sebe do studia, protože jste nejlepší moderátor.
1: O, Davide, já ti moc děkuju, ty jsi ten nejlepší spinner zase. Tak jo, dáme si společně Feel This Moment, ale ještě předtím si dáme počasí, tak se měj, kámo, čau.
2: Čau, čau.
1: Rychlá doprava na rádiu Spin, zase jsem řekl počasí, myslel jsem dopravu, zčekneme nejdřív dálnice, ty jsou relativně sízný až na D10, ta je zasekaná u Mladý Boleslavy, tam popojíždí konkrétně 45. kilometr na nějaký 40., to znamená ve směru na Prahu, a zdrží se tam cca 13 minut. Regiony jsou momentálně sízný, hustší je momentálně teda v Liberci 35 v centru, ale můžeme se přesunout rovnou na Prahu. V Praze popojíždí momentálně okruh, a to u Řepury a hlavně u sjezdu na Barrandov. Hustší je to momentálně taky ve Štěrbohlí, Štěrbohlská spojka u Europarku na Průmyslový. V opačném směru si dej pozor hlavně na Záhraďáku, tam je dokonce bouračka. V centru pak pojíždí Nuslák, se Legerka, hustší je taky Vilzonka a třeba taky Bělorská u Ladronky, tam je taky crash. K dopravě zatím všechno, dáme si poslední track na přání a vlastně budou možná dva.
0: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
3: Spin Radio.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.
0: Rádio Spin je jediný rádio.

0: Hej, jaký máme venku počasí a téma songuje. Za oknem nemrzne, tak zarýmuje po létě.
1: Radio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
2: Pusam něco jinýho, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
4: Has for money.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš rádio Spin, taky chill na Spinu, tentokrát s Matem. No a já tady mám další přání, který tentokrát zahraju pro Kačku, už ji tady mám na drátě, čau.
2: No ahoj Mat, já tě zdravím.
1: Tak Kačko, jaký jsi měla den, jaké bylo pondělí? Vykročila se správnou nohou?
2: Jo, vykročila se správnou nohou, no jako odpočívám. Dneska jsme byli pozvaní se synem na, jakože k nevěstě, která měla v sobotu svatbu, tak na oběd. Yeah. Pak jsme vzali i synovi domů, protože jsem byl v práci, protože jsem dělal sadrokartony, jsem byl v práci. Aha. Takže jsme dostali i domů oběd, takže popovídali jsme si, jako takže super.
1: Jo,
2: to
1: byla,
2: jsou lidi, které mám ráda, takže jako je to víš, takové.
1: To jo, tak to bylo velmi příjemný pondělí v tom případě.
2: Jo, určitě, no.
1: Tak k tomu příjemnému...
2: A co ty jsi dělal?
1: Já jsem byl tady na
2: Spinu.
1: Já jsem byl na Airchecku tady u Romana, který mě kontroloval, jestli tady povídám všechno správně.
2: Jasně.
1: Takže velmi příjemná věc samozřejmě, jako tenhle ten track, který jsme spolu vybrali. Vybrali jsme track, ano. Superman od Eminema, komu ho pošlem.
2: Takže určitě to bude pro mého syna Páju do Karviné, taky pro Sašu Baču a pro Sredu. Chcím vzkázat, že na ně moc myslím, taky samozřejmě pro tebe do studia a pro všechny spinnery. Děkuji moc a všem přeji hezký den a užijte si ho, dávejte na sebe pozor.
1: To je taky Kačko, dávám to tam, ahoj.
2: Jo, mě se moc hezky, já děkuju, papa.
0: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Právě dáváš Radio Spin, na majku už je Maty a protože za chvilku bude 7, tak nám taky pomalu končí chill na Spinu. Rozebrali jsme tady dneska šílený AI reklamy, tak jsme hádali sample od Boba Marleyho z tracku Window Shopper, od 50ho na Rap DNA samozřejmě, ale taky jsme si hráli tvoje tracky na přání, takže všem díky za koly a za voiceovky. No a my se na závěr ještě společně podíváme na počasí. Momentálně je 17 stupňů v Praze, je lehce zatažíno, ale k večeru to ještě má spadnout na 15. Přes noc bude nejnižší teplota 12 stupňů a zítra ráno čekají teploty kolem 16 a mělo by se to zítra vyšplat až na nějakých 25, tak uvidíme, jestli bude hnusně a nebo jestli bude hezky, zatím vidím mraky, ale modlím se samozřejmě ve sluníčko. OK, to je ode mě dneska už fakt všechno, s tebou tady byl Maty, ty jsi poslouchal Chill na Spinu a slyšíme se zase zítra. Tak čau.
1: Spin Radio.
2: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
3: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
2: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
3: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
4: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova.
5: Nově tu vysíláme na 985 FM.
4: Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

další srpnový pátek, 5 hodin, od mikrofonu tě zdraví Jirka, no a my už tak můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezký večer! A samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdělce, kteří poslouchají reprízu, která tu běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden se tady 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin snaží soupeřit o tvoji přízeň, a to v největší rapový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jinýho než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, a nebo je naopak všechny věnovat jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat 2 novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale 2 tracky přibudou, 2 musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Finish him. Loučíme se s Katanou a trackem Hey Broke Boy. Velká letní pecka, samplovačka track No Broke Boy. Dneska už se s tímhle trackem ale bohužel loučíme. No a rozloučíme se i s PTKčkem a trackem Kenpachi a Yachiru, věc, kterou jsme dostali na Karakoram DLC. V hitparádě se tomuhle tracku dařilo docela dobře, dokonce se několikrát objevil i na zlatý pozici díky vašim hlasům. Pro dnešek ale Kenpachi a Yachiru v hitparádě taky končí. Tak baby, nech mě zlomane čas, potrav teď klid, furt kantec věk, nejvíc, ať jsem, když jsem sober, sober, vracím se na zpět. No a můžeme se na to rovnou vrhnout. Začneme 13. místem. Tady je Filip Konvalinka z Pio Squad a Podmas od DJ Fejta na tracku Co se děje. Track z desky 2 mouchy jednou ranou. Deska plná boombepovýho soundu, takže pořádný oldschoolek, ale je to zabalený v takovém fresh kabátku, který musím říct, že celému tomu albu sluší moc. Posledně to pro tenhle track byla 11. Dneska už je to jenom 1 pozice od vypadnutí. Tak jdeme na to. Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 13.

testovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil brak. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě

0: hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním, až děti mi dáš, dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.

0: Hits.
1: Na 12. místě si slyšel Hartrika a Buku na tracku Dostaň mě pryč, track z posledního alba Focus od Rika. Už teda osobně musím říct, že se mi trochu stírají rozdíly mezi Bukou a Viktorem Šínem. Já jsem zvědavej strašně, jak se tohle všechno vyklube okolo Buky. Nicméně tady track Dostaň mě pryč, velká pecka a dneska zaslouženě na 12. místě. 11. Tady je dívčí skupina Vesna, která pracuje s tradičním moravským folklorem, dává mu novej fresh sound. My tu máme track Já si tě brát nebudu, kde se na featu objevil i Ben Cristovao, což bylo dost nečekaný spojení, ale společně jim to sedlo opravdu hezky.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 11.

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která by chtěla číst. Tvý krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči

0: ta misma mierda.
1: Vidím, že máš smutný oči, nechceš něco po mně náhodou, tak nečekej, až ti slzy zmočím.

0: Desátý místo to bere Mat 213, track Smutný oči, kde se spojil i s dalšíma interpretama z téhle alternativní scény, a to s Viktorem Kalem a Marie April. Scéna, kterou Mat, bych řekl, že tady začal, no a teď už se kolem něj za tu dobu nahromadila kupa šikovných interpretů a tahle alternativní scéna teď zažívá opravdu obrovský blow-up.
1: Hitparáda z Feel Fresh Hits. Novinka.
0: A nadešel čas taky na dnešní první novinku. Ta je od Izomandiase, je to track Dřív bylo líp z desky Exit u palice. Hodně úspěšná deska, na kterou bude navazovat i EUP Summer, takže nejspíš ještě dostaneme další várku tracků. Každopádně na tomhle tracku je i feat, a to od Viktora Šína. Takže jdeme rovnou na to. První dnešní novinka Dřív bylo líp.

0: Tenhle týden Sausen, raperka a tanečnice z Karlových Varů, za mě osobně nejstriktnější raperka tady u nás aktuálně. Máme tady její track Wi-Fi, vztahová, rázná věc. Tím, jak je Sausen tanečnice, tak má skvělej smysl pro flows a na beatu pluje s naprostou lehkostí. Osmička, tu bere Izomandias s trackem A mám rád, další věc z jeho desky Exitu Palice, která strhla velkou pozornost. Na tracku A mám rád je společně s Izem i Ektor a ten jejich striktní rap tady jde do takového latino kytarového beatu a za mě opravdu super. Takže si to jdeme společně užít. Ještě než to tam ale dám, tak připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat na našem webu Rádia Spin v kolonce Spin Fresh Hits. Každý tam má k dispozici 3 hlasy denně, který rozdáváš vždycky od sobotního do čtvrtečního odpoledne. Premiérový kolo ladíš každý pátek od 5, no a reprízu si můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno, anebo taky v pondělí v 7 hodin večer tady na Rádiu Spin.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 8. Yeah.

0: Hit.
1: Sedmý místo, tady si slyšel Pam Rabbit se Separem a trackem Kletby, track, který vzniknul jako soundtrack k filmu Bojovník, který šel nedávno do kin, takže jestli máš rád prostředí zápasníků, oktagonu a tak dále, tak bych řekl, že si to užiješ. Track samotnej, musím říct, že je taky moc příjemný. Hraje tam v závěrečných titulcích a je to vlastně docela dost silný moment.
0: Hit paráda z Pure Fresh Hits, novinka.
1: A máme tady taky dnešní druhou novinku, ta je od Čáva a LPho, track All Night, který vyšel dneska na albu Into Deep. Deska vznikla v Británii a má to opravdu silný UK vibe, takže si to jdeme rovnou vychutnat. Ještě předtím, ale tady mám pár slov od samotného Čáva a LPho.
2: Yo, zdravíte Čavo
3: a LP.
2: A chceme pozdravit všechny posluchače Radio Spin.
3: Dneska nám právě vyšel album s názvem Deep In It.
2: A už za chvilku uslyšíš single, který má dokonce videoklip a je právě teď online.
3: Tak jdi a užij si.
2: All Night. Čas.
1: Tak jo, tak si dnešní druhou novinku jdeme právě teď vychutnat v éteru.

0: 15 nejúspěšnějších československých tracků Éteru Rádia Spin.
1: Na šestém místě jsou i tenhle týden Gufraus, Marie April, jejich nejnovější věc s názvem Nechci, super refrém a určitě musím vyzdvihnout taky videoklip. Je vidět, že kluci studujou famu, takže ten vizuál mají prostě vždycky v naprostém topu. Teď už pětka, tady je Robin Zoot a track Kdo 2, pokračování jedničky, která se objevila vlastně už na albu Ponia. Je to opět dost crazy track, Robin se tady může opravdu utrhnout, no a kdo jiný by se na takovejhle track hodil víc jak Buka.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 5.

Hit. Tohle bylo místo čtvrtý, máme tady Nick Tenda a jeho nejnovější single Q&A, neboli Q&A. Nick tu trochu zaexperimentoval a pustil se do takového kytarového soundu, na featu je tady i Ven a je to fakt chytlavá pecka, myslím si, že tenhle experiment se vlastně poved. Yeah. Hitparáda Spin Fresh Hits Flashback. A máme tady taky rubriku Flashback. My jsme tady měli novinku od Čáva, který dneska vydal nový album s LPem s názvem Into Deep. No ale ve Flashbacku si připomeneme Čávovou starší tvorbu, a to konkrétně track 100 000. Tak užívej Flashback na rádiu

No a teď už bronzová pozice, tady je novinka z minula, je to Sara Rekása, track V mojich snoch, taková pomalá můdovka, dostalo to taky super klip, na který určitě mrkni na YouTube kanále Milion Plus, no a já jsem zvědavej, kdy Sara přijde s novou deskou, protože myslím si, že už by na to konečně mohl uzrát čas. No uvidíme. Hit paráda, spin fresh hits, místo 3.

0: Nová doba, který se tady minule objevil jako novinka, no a je to i skokan týdne, protože hned ho máme na zlatý pozici díky vašim hlasům. Je z toho cítit opravdu jeho láska k boombepu, já už jsem tady vymluvený, každopádně já teda gratuluju, užij si dnešní vítězný track, hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz, no a slyšíme se zase příště. Jirka, Radio Spin, peace!
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo první.

0: Ale těšte se na příští týden, protože tam si s Domem dáme Music Impro společně. Ve dvou. Slyšíme se zítra. Tak čus.
1: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin Ránu každý všední den od 6 do 9

Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý

0: Spin.
1: Drahý oči na nebesích, jež dal mi jméno Sergej B. Hasl v ulicích je to, co navždy ctím. Oni vážně mysleli, že už se nevrátím.

co má si dělat? Že se jí zhoršily známky? Paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty. Směj se teď, breč až pak. Život sladký jak cukrovka. Sledujeme kouř letět do oblak. Když vech, šnersak, tak oba dva.

ostrova, narozena, vychována, nemíním se stěhovat. Dvě čezety na doma, v případ, že bys chtěl naletět. Dva duffel bagy plné peněz, kdybych někdy krachoval. Vyjel

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která bych chtěla číst. Tvoje krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči prostě hledají.

0: Vánoce.
1: Yes, tohle je poslední stopa. For real, for real. Yeah. Let's go move. Let's go
2: cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal centra. Dával jsem MD, MA, vibe, dneska mám ru on lock jako centra. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal centra. Dával jsem MD, MA, vibe, dneska mám ru on lock jako centra. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal centrál. Dával jsem MD, MA, vibe, dneska mám ru on lock jako centrál. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal centrál. Dával jsem MD, MA, vibe, dneska mám ru on lock jako centrál.

0: cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Smoke.
1: Čau, tady Gridova 5.6 a právě posloucháš Radio Spin.
2: Československá scéna Radio Spin.

0: Ale těšte se na příští týden, protože tam si s Domem dáme Music Impro společně. Ve dvou. Slyšíme se zítra. Tak čus.
1: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin Ránu každý všední den od 6 do 9 na